0: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
2: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
3: Tak dobře poslouchejte.
2: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running.
3: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
2: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
3: Budete viset 101 metrů nad zemí.
2: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
5: Maminko!
3: Prostě pořádnej adrenalin.
2: Tenhle zážitek najdete pouze na
4: firmanazajitky.cz.

0: Číny.cz.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
4: A tava!
5: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
3: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
6: Řekneme to rádi.

0: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
1: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já,
2: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
4: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
5: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
6: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
7: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.

0: potřeby. Praktik Papír. Pracovní pomůcky. Praktik Papír. Příjemné prostředí. Praktik Papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
2: Veverek je plný les, ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
5: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Muzikál Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
3: Hit Radio. When I met you in the

0: Hit Radio Orion.
1: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
2: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
1: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
6: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Živnostníci nejspíš budou odvádět míň. Poslanecká sněmovna včera přehlasovala Senát. Horní komora parlamentu s návrhem vlády nesouhlasí kvůli obavám z výpadku příjmů důchodového systému. Živnostníci podle nich navíc budou mít zajištěné menší důchody od státu. Taky včera padaly po celé republice teplotní rekordy. Počasí tak přepisovalo historické tabulky čtvrtý den v řadě. Nové maximum pro 26. květen registrovala zhruba čtvrtina všech stanic. Nejvyšší teplotu opět naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Čeští hokejisté nakonec malý zázrak nedotáhli. Ve včerejším duelu proti Kanadě ztratili dvoubrankový náskok a s favoritem nakonec prohráli 3-2. Základní skupinu proto zakončili na třetím místě a ve čtvrtfinále změří síly proti Finsku. Utkání startuje zítra v 16:20. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Do páteční noci kostelů se v ostravsko-opavské diecéze zapojí 151 kostelů, kaplí a modliteben. Hlavní program v Ostravě zahájí v katedrále Božského spasitele modlitba za město. Součástí akce bude i vernisáž výstavy Můj život v církvi k 30. výročí diecéze, představující 11 příběhů lidí z Moravy a Slezska. A teď už jdeme na počasí. Dnes nás bude čekat na Moravě a ve Slezsku převážně jasná nebo skoro jasná obloha. Rozmezí teplot od 16 do 24 stupňů Celsia.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Můžeme potvrdit, je to tak, 6 hodin, 2 minuty, přejeme vám krásné ráno. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Dej.
3: Ahoj.
1: A já. Ahoj, Amika. Dobré ráno. Viděli jste, kdo včera zbořil Instagram?
2: No jasně, malej Jonatánek se narodil Mirajoum.
1: Malej Jonatán. Miraj Navrátil je táta, se svojí Sárou mají, jak říkala Jasmin, Jonatána. On tady doslova k sobě na Instagram napsal pod příspěvek: maminka statečně bojovala a už to vypadalo, že půjde všechno podle plánu. Ale rázem se Jonatánkovi nedařilo se dostat ven, tak se během pár minut na sále zaběhl skvěle slazený tým a všechno dobře dopadlo. Moc děkujeme za ten překrásný život. Milujeme tě, Jonatánku. Vítej na světě. Nikdo nám nesliboval, že to bude easy. A my milujeme všechny ženy, které nám dávají děti.
2: Já jsem koukala, že on snad pro něj složil song, který ještě není venku, ale dáme si za tím aspoň tenhle, ne?
1: Dáme si Easy a já zkusím ten song, který teda ještě není venku, zkusím to tady nějak v rychlosti sehnat, stáhnout, oficiálně samozřejmě, a že bychom se aspoň kousíček za chviličku dali, co vy na to?
3: Já jsem pro.
1: Tak jo, pojďme na to, Mirai Easy 6.0.

0: Flash, Mirai, Easy, 6 hodin, 5 minut, Hit Radio, dobré ránko. My jsme se tady před malou chvílí bavili o tom, že Mirai je táta, narodil se mu malý syn Jonathan, no a protože začíná minuta šampionů, tak nás napadlo, že byste mu mohli něco vzkázat takhle přes éter.
1: My po vás vždycky chceme tři věci, dvě se nemění. Jak se jmenujete, odkud jste a teďka nás zajímá i, co byste mu přáli do toho nového života, jo, malýmu Jonatánkovi.
0: A my to rodině Mirai rádi pak přepošleme, takže ty vaše vzkazy se k němu dostanou. A já jsem tady mimochodem našel teda ten song Dostaneš všechno, co právě Mirai složil svýmu malýmu, tak zkusíme ukázku.

0: Miraj složila a maminka malýho Jonatána k tomu nakreslila cover, tu fotku, co je pak na Spotify a tak. Takže společná práce a moc hezký teda.
1: Tak kdybyste si to chtěli poslechnout celý, je to online teda, už jsme to našli, je to online, ať už na YouTube nebo na Spotify, jmenuje se to Dostaneš všechno. No a my bychom byli rádi, kdybyste nám dali právě ty vzkazy pro Miraje, tak pojďte nám to napsat na 777 937 777. Teď Lady Gaga na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, The Edge of Glory, tohle je Hit Radio 6 hodin 11 minut. Startuje minuta šampionů, ve které jsme se vás ptali, ne co děláte jako tradičně, ale protože se Mirajovi narodil syn Natán, tak jsme po vás chtěli nějaké vzkazy, co byste Mirajovi vzkázali takhle přes éter. Tak pojďme na to, minuta začíná teď.
1: David Žacler z dvojčaty, mu přejeme hodně zdraví a lásky, hodně štěstí do života.
0: Andrea Budějce, Jonatáne, pevné nervy v rodině umělce, najdi si skvělé kamarády, jako má Jonatán v Machovi a Šebestově.
1: Lucka z Olomouce, přejeme hlavně zdraví, ať má kolem sebe pořád usměvavé lidi a ať nikdy nestratí svou dětskou radost.
0: Roman a Klára Kladno, zdraví do éteru, malému Mirajovi přejeme život plný dobrodružství, skvělé kamarády a rodiče, co zvládnou i noční koncerty beze spánku.
1: Monča Jihlava přeje malému Mirajovi, aby měl kolem sebe vždycky dobré lidi a aby byl stejně talentovaný a pohodový jako jeho rodiče.
0: Kuba Tábor, přeju nekonečně energie, radosti a ať jednou zvládne všechny průšvihy s úsměvem a humorem.
1: Loli Sonice, hodně štěstí a zdraví, ať vás život baví a ať si užijete s Jonatánkem spoustu společných chvilek, ať mu to jde za pár let taky ve škole.
0: Květa Děčín, přeju malému vše, co se vždy přeje, ale hlavně nekonečnou lásku a laskavost rodičů. No tak myslím, že Mirej, až mu to pošleme, bude mít obří radost.
1: Těch zpráv bylo mnohem víc. Máme tady opravdu 60 sekund, takže moc děkujeme, jste úžasný.
0: Nebojte, víme o vás, všechno moc kopírujeme. Za chvíli probereme hokej, teď muzika, Luis Capaldi Survive, taky Evanescence, Bring Me to Life, 6.12 na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Survive, Luis Capaldi na Hit Radio v 6 hodin 20 minut. Tak co ten včerejší hokej, co? Ze začátku to vypadalo hodně nadějně, tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
1: Jako smutný, no.
2: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo.
0: Krásně se ti spalo.
2: Krásně se mi spalo a pak se druhý den podívám ráno a...
1: Měla jsem to udělat taky tohle, taky jsem chtěla jít spát, když přesně byl tenhle ten stav a říkala jsem si, ne, to musím jako dokoukat, sice ráno budu úplně rozlámaná, ale no, měla jsem to taky udělat.
0: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
2: Aha.
0: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
2: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
0: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, pojď, no a nakonec 3-2, říkám nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
1: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
2: Je to tak, zítra 16:20.
0: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu zásuvku, to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
5: Já.
4: Protože jsou spolehlivé?
5: Já, natürlich.
4: A se zárukou na 5 let zdarma?
5: Já, sicher.
4: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý betón ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Help Days 2026 otvírá festivalovou sezónu ve Frýdku Místku 5. a 6. června. Letos vystoupí tři sestry, Dimitri s Václavem Nojdem Bartou, Harley, Aleš Brichta, Red Z a spousta další. Lístky a informace najdeš na www.helpdays.cz.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
12: Senkor. Auta jsou moje vášeň.
13: Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
14: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup i hned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
15: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
16: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrány.cz. Prostě pohoda.
17: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
18: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info ze Zlína. V Sokolské ulici na úrovni zastávky MHD Vysoká Mez se srazilo osobní auto s motorkou. Počítejte tady s omezením. Šťastnou cestu všem.
20: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Orion.

0: Je přesně půl sedmé, tohle jsou Imagine Dragons. Na Hit Rádiu Michal, Jasmina, David s vámi. A Davide.
1: Ranní update.
0: Pojď do nás.
2: Čeští hokejisté skončili základní skupinu na třetím místě v rámci čtvrtfinále, tak změří síly s výběrem Finska, které skončilo druhé. Duel o všechno startuje zítra v 16:20. Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států. Brzy oslaví 80. narozeniny. Pokud váš kolega dneska nepřijde do práce, možná nedorazí už nikdy. Třeba právě on vyhrál historicky největší jackpot Česka. Včera večer ve hře Eurojackpot padla výhra bezmála 3 miliardy korun.
3: Michal dneska přišel trošku později, já se bála opravdu,
0: no.
3: Že nás tady nechá, že to vyhrá.
0: Takhle, můžu vás uklidnit, já to nejsem, ale já jsem koukal, kolik spolkne daň, je to něco okolo 450 milionů, takže čistá výhra je to jenom 2,5 miliardy korun.
2: Tak to už je nic moc.
0: Za to by třeba tady David ráno nevstal ani z postele. My jsme to nevyhráli, my jsme tady s váma. Myslím si, že ten, kdo to vyhrál, tak že se mu ozve teďka spoustu známých, starých známých.
2: Skoro určitě nevstává v 6:30 a neposlouchá Hit Radio, bohužel.
0: A pokud jo, tak závidíme a gratulujeme. Hanson na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle je Poetika. 8 minut po půl sedmé na Hit Radio. Krásné ránko, šampioni.
1: Vzpomeňte si teďka všichni na svůj úplně první telefon, kolik vám bylo, jak vypadal, protože do módy se teďka vrací právě třeba vyklápěcí telefony, někdo jste ho možná měl, a teďka se je oblíbili zpátky teenageři a je to teda zpátky tenhle ten trend. Vzpomínáte si vy, kluci, na svůj první telefon?
0: No jej, byl to Siemens S6, byl, já nevím, takhle asi kolik, 20 centiáků, to je tohle, obrovský byl, víc.
2: Taková ta cihla.
0: No a s anténou, to byl můj.
2: Já jsem měl Alcatel, takový ten display s těma dvěma řádkama jenom, šlo z toho jenom zavolat nebo napsat zprávu.
0: Alcatel Vantage Easy.
2: Je to tak,
0: co ty, Jasmin?
1: Já jsem měla nějaký právě vyklápěcí LG, ale hnedka jako druhý telefon, tak jsem dostala nějakou starou Nokii, protože mě se vlastně telefony pořád nějakým způsobem rozbíjely a táta se prostě naštval a koupil mi starou Nokii a pamatuju si doteďka, že jsme měli nějak matiku a učitelka říká, ono to vypadalo jako taková krabička, jako kalkulačka to vypadalo, ten telefon. A učitelka říká, dejte si to z té lavice, tu kalkulačku, a já říkám, to je mobil, a ona, no tak tím spíš, a já říkám, prosím vás, tohle nemá ani tu kalkulačku, tenhle telefon, jako.
0: A ty jsi zmínila Nokia, no tak takhle, kdo nás posloucháte, a vy už víte, co chci říct, Nokia 3310, no, kdo jste ji měl, hoďte kamenem, anebo hoďte tím telefonem, to by šlo úplně na stejno, 3310, takhle, ty vyklápičky, já si myslím, že to je telefon pro choleriky. Jo, protože když chceš někomu praštit s telefonem v dnešní době, jo, tak na displeji to neuděláš, jo. Ale s tou vyklápičkou, hotovo. Nazdar. Rozalin Snap, další muzika pro vás za malou chvíli a hlavně, co pro vás chystáme, Jasmin, řekni to. Dovolená.
1: No jo, za 40 000 korun.
0: Tak zůstaňte u rádia, za chvíli soutěžíte.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 000 a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. A Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
6: Carglass opraví, Carglass vymění.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Je, tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
9: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
10: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
15: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
16: Sencor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Sencor skútr koupíš na Sencor.cz.
17: Sencor.
18: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D35 na 242. kilometru směrem na Mohelnici zasahují do provozu dva kamiony s defektem. Dejte pozor. A ve Zlíně v Sokolské ulici se srazilo osobní auto s motorkou.
20: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
21: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 6.51, tohle je středeční Hit Radio a snídaně šampionů. A pokud byste chtěli zkusit vyhrát dovolenou dle vlastního výběru v hodnotě 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Možná už se doma přemýšleli a bavili se o tom, kam v létě vyrazit na dovolenou. To my vám neřekneme, ale jak říkal Michal, tak Invie vám dá na dovču vašeho výběru 40 000 korun.
0: Na vás je si vybrat to správné sedadlo v našem virtuálním letadle. 6 řad sedadla A až F. A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: Ahoj, tady Aneta.
2: Ahoj, Anet.
0: Ahoj, Aneto, jaké máš ránko?
3: Jo, fajn, vstáváme pomalu, chystáme se do školy a do práce.
0: Hezký.
2: Anet, ty, pokud se ti, takhle, můžeš jako vyhrát tu největší výhru samozřejmě, ale kdyby se ti nepovedlo trefit to sedadlo, tak můžeš taky vyhrát některou z dílčích výher, což je buď Hra člověče nezlob se, anebo dvakrát lístek na koncert na Letenský pláni Marka Ztraceného. A nebo tam jsou sedačky, které jsou úplně prázdný a můžeš mít smolíka, ale my ti držíme palce, aby si něco z toho vyhrála.
0: A tak se ptám.
3: Děkuju.
0: A tak se ptám, Anet. Jakou vybíráš sedačku?
3: Takže my jsme se tady dohodli s dcerkou a vybereme A5.
0: Mm-hmm. A5.
2: David tady před chviličkou říkal, že všichni...
4: Konečně si někdo sednul k oknu.
2: Jo, konečně teďka.
0: Anet, udělala si radost našemu Davidovi. Sedíš u okna.
3: Super.
2: Tak Anet, co na té sedačce 5A sedí? Dovolená to není.
0: Ale, ty jsi říkala, že jste se domlouvali s dcerkou na výběru sedadel, že jo?
3: Ano, ano, přesně tak.
0: A co by dcerka řekla, kdybych ti řekl, že vyrážíte na Marka Ztraceného na Letenskou pláň?
3: Super.
2: 7.8. máte dvě vstupenky.
0: Tak jo, tak vyseděli jste si vstupenky, ty jsou vaše, ty posíláme, no a samozřejmě třeba vás pošleme i na tu dovču za 40 000 v 8.50. Pokračujeme, zkusíš to?
3: Jasně, zkusíme to znovu.
0: Perfektní práce, vydržme na telefonu a zatím hezký ráno, ahoj.
2: Ahoj.
3: Díky, ahoj.
5: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
2: Senkor.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Za pohonné hmoty bychom mohli platit míň. Zlevnění ropy na světovém trhu podle analytiků přinese snížení ceny až o 2 koruny za litr. Důvodem jsou naděje na ukončení války na Blízkém východě. Trh s ropou i pohonnými hmotami, ale i tak zůstane extrémně nestabilní a ceny se mohou opět rychle změnit. Světový šampionát ve fotbale je v první řadě biznis. Mezinárodní organizace FIFA odhaduje, že mistrovství světa přinese dvakrát víc peněz než olympiáda. Celkem zhruba 230 miliard korun. To je zhruba tisícinásobek toho, co vydělal první turnaj v roce 1930. Donald Trump nemluví vždycky pravdu. Podle analytiků šířil falešné zprávy o volbách minimálně ve 107 případech. A to jen během posledních 6 měsíců. Opakovat měl, že mu bylo vítězství ve volbách 2020 ukradeno. Téměř 2/3 republikánských voličů jeho slovům věří. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Návštěvníci některých koupališť a akvaparků v Olomouckém kraji si letos v létě za vstup připlatí i desítky korun. Provozovatelé zdražení vysvětlují rostoucími náklady i investicemi do opravy areálu. Hygienici v kraji evidují 27 umělých letních koupališť a 6 přírodních koupacích lokalit. A teď už jdeme na počasí. Dnes nás bude čekat na Moravě a ve Slezsku převážně jasná nebo skoro jasná obloha. Rozmezí teplot od 16 do 24 stupňů Celsia.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Vstal jsi. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Dobré ránko.
5: Krásnou středu vám všem. Snídaně
4: šampionů. Stále jsme tady, hlavně jsme moc rádi, že vy jste tady s námi. 3 minuty po 7 ladíte Hit Radio.
5: Jaká je nová móda na silnicích, taky jak se seznamujeme, anebo rychlá pětka a v ní soutěž o lístky na Hrady.cz. To všechno vás čeká v téhle hodince.
4: Samozřejmě i další hity Dinoro a Gigi D'Agostino. Pojďme na to.
0: Hit Radio Orion.

0: 6 minut po 7, takhle vám hraje středeční Hit Radio Dinoro a Gigi D'Agostino. A nás by zajímalo, jestli jste někdy byli na nějaké online seznamce. Ať už jako lovci, nebo jako lovna, co? Byli?
1: Lovna.
2: Nebo jako oběť.
0: Jako oběť. Tak co vy dva, byli jste někdy online?
1: Nebyla, naopak někdo třeba mě fejkově založil účet. Jasně. Ale já jsem nikdy neměla seznamku.
0: Tyjo, tak to se stalo i mně, už to teda hodně let zpátky a já jsem to našel. A pak teda, já jsem psal tomu borcovi, že hele, jako promiň, ale to jsem já, jestli by to nemohl smazat. Tak to smazal. Co ty, Davide?
2: Hele, já když jsem si svoji partnerku našel, tak to ještě nic takového nebylo, takže já tu zkušenost nemám.
0: Jasně. No tak proč se na to ptáme, proč se o tom bavíme, že tyhle aplikace můžete už z telefonu smazat a odhlásit se, protože už tam moc dobrýho dříví neseženete. Obří odliv uživatelů, online seznamek a lidi se vrací k balení naživo, prosím vás. Jo? Což je za mě vlastně jako super.
1: Je to super, takhle, jak kdy, jo. Já jsem nedávno měla takovou příhodu v Praze. Měla jsem v jednom obchoďáku s přítelem, přítel pak odjel, že musel něco rychle zařídit, nechal mě tam samotnou a třeba 2 minuty po tom, co on odešel, tak jsem odcházela já a někdo hrozně rychle běžel, nějaký týpek 30 až 40 let a já se bála, že mě srazí, tak jsem se zastavila a v tu chvíli se zastavil i on, že jako běžel za mnou, jo. A říká, jsi z Prahy? Nebo jsi z Prahy? A já říkám, jo, a aniž bych se ho ptala na něco, tak říká, já jsem z Brna. A já říkám, jo, tak super, jako jo.
0: Tak mě si to pořbila.
1: Ne. A říká, moc ti to sluší, vypadají takhle všechny pražačky. Říkám, já nevím, můžete se kouknout kolem sebe, jako ne, tak nebudu tady hodnotit nikoho. A on říká, no, máte zajímavý outfit, možná děláte do umění. Říkám, jako, že jo, že celkem jo. A prej, no, vypadáte mladě, asi jste studentka. Říkám, ne, to jenom vypadám. A takhle se vyptával a už jako moc zjišťovala a já mu se snažila moc jako neodpovídat, tak pak jsem to utnula, že pospíchám a tak. Ale i když mi to nebylo vůbec příjemný, tak se mi líbilo, že právě vás někdo osloví naživo, což už se právě tolik nestává a baví mě to.
0: Ale borec chtěl být jenom příjemný, protože nevěděl, kudy se leze do metra, kudy se dostane zpátky na hlavák, aby mohl jít domů. No, nicméně teda v tom případě ten už teda jede ten trend, že už se teda evidentně odhlásil z těch sociálních sítí, jo, z těch seznamek. No tak by nás zajímalo, vy kdo nás sledíte, jaká byla vaše nejbizarnější balící technika, která vám opravdu vyšla, případně co, kdy, kdo na vás zkusil, že to bylo tak blbý, až vás to zaujalo a třeba spolu jste dodnes. 777-937-777, budeme rádi, když nám to pošlete jako hlasovku, nebo nám to napište klasicky jako zprávu. Vrátíme se k tomu teď. Sbírka zvadlejch růží. Tohle jsou Vanastovky na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: 16 minut. Aha, aha.
1: Hezké ráno s vámi Michal, Jasmin a David. Odliv uživatelů online seznamek. O tom jsme se tady bavili. Lidé se vrací k balení naživo. Jasmin tady přidala svůj příběh, jaký o víkendu balil kluk z Brna. Neuspěl. Měl takovou zvláštní balící techniku. Tak jsme se ptali vás, jakou bizarní techniku na vás někdy někdo použil, nebo co se vydařilo vám?
2: Bobby napíše, dělala jsem recepční, můj muž kuchař mi otřel nůž od sýra o tvář. Nemluvila jsem s ním, jako omluvenku donesl víno, které jsme spolu vypili a bylo. Pak jsem zjistila, že se s kolegou vsadil o láhev whisky, že mě zbalí. Má jí dodnes doma, jsme spolu už 10 let. PS, s tím nožem jsme se štengrovali, že to neudělá a on to udělal. Přešínka je, že mě bylo 30 a jemu 18.
1: Hezký, hezký. Taky píše Danča, dobré ráno. Já si našla partnera přes Tinder v době covidu. Jsme spolu 5,5 let, hezký den. Tak super, že to vyšlo, protože tenkrát, že jo, milování s rozestupem, bezkontaktně, ale 5,5 roku, hele, hezký.
2: Martina, dobré ráno do rádia. Manžel žádné extra balící techniky neměl, ale rok vydržel a projevoval zájem, až i já začala mít zájem. Nejlepší bylo, že bývalá kolegyně byla s ním do rodiny a já aktivně tehdy prohlašovala, chudáku, to bych nechtěla. Ale jsme spolu 18 let a zamilovaní pořád stejně.
1: Krásný, krásný. Píše i Petr, jednou v baru, moc hezká servírka, útrata nějakých 800, když přišla kasírovat, říkám, nechám to za 1000, když tam dopíšeš, na co si zapomněla. Tak nevěděla. Nakonec jsem jí musel poradit. Napsala svůj telefon a chvilku jsme se stýkali.
2: Máme tu ještě třeba Páju. Pavel, ahoj, před 26 lety jsem stál na baru jedné již neexistující diskotéky v Praze a kolem jdoucí krásná slečna mě plácla přes zadek. Nyní máme spolu 2 děti, 19, 14 let a stále ji miluji.
1: Jako aby mě nějaká žena plácla na diskotéce přes zadek, to bych si nenechal líbit. To bych možná bral jako harašení, ale tímto to vyšlo. Asi se to nechal líbit,
2: asi
1: když mají 2 děti. Ještě tady máme jednu hlasovku od Jarky.
3: Ahojky, tady Jarka z Ústí, takže já musím říct, že jsem se seznámila se svým mužem na stránkách Líbím se ti.cz. Na první rande jsem vůbec nepřišla, na druhý rande jsem přišla asi o hodinu a půl později a on byl držák, čekal, stále čekal. No a protože málo mluvil, tak mi připadalo, že musím mluvit teda já a vykládala jsem úplně šílený vtipy, až jsem nakonec řekla, šla babička po poušti a uschla a strašně jsem se tomu smála. A on byl kamenem. No, ale nakonec to vyšlo a jsme spolu až do dneška, už jsme spolu přes 20 let.
1: Takže recept na to, jak být spolu přes 20 let, říct vtip, že šla babička do poušti a uschla, jo? Takhle jednoduchý to je. No tak jestli máte v plánu třeba někoho dneska oslovit, zkuste tenhle vtip, třeba to vyjde a dejte nám zítra ráno vědět, jestli to klaplo nebo ne. Tiesto, Karol G, Don't Be Shy, tak se nestejte někoho oslovit. 7 hodin 20 minut, hezké ráno.

0: pitka, soutěž, kde celý tento týden rozdáváme univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak si to nenechte utíct. No a samozřejmě víme, že nás ladíte i na cestách. Za chvíli třeba aktuální doprava. Hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: U nás Bille rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Billa klubu za 21,90 a Nescafé Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Billa. To dobré začíná u nás.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
7: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
6: Všechno najednou?
8: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
9: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuj se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
11: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
12: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
13: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
14: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
17: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D35 na 242. kilometru směrem na Mohelnici zasahují do provozu dva kamiony s defektem. Dejte pozor. A ve Zlíně v Sokolské ulici se srazilo osobní auto s motorkou.
18: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na Českopolské hranici.
19: Hit Radio Orion.

0: 7.30, půl osmé, chcete-li hezké ráno z Hitrádia? Michal, Jasmina, David a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Las Vegas je město hříchu, ale taky dobrého hokeje. Hráči Golden Knights, včetně Tomáše Hertla, postoupili do finále NHL a zahrají si o Stanley Cup. Laviny z Coloreda porazili 4-0 na zápasy. Českým internetem se šíří další falešné zprávy o světových celebritách. Podle těch posledních měl do nemocnice v Táboře zamířit legendární kapitán Jack Sparrow. Žena z Jižních Čech podvodníkovi uvěřila a poslala mu 50 000 korun.
3: Jsi až prču, ne? Ne.
2: V Polsku zažili minulý týden zemětřesení, nestála za ním ale posun tektonických desek nebo výbuch sopky, ale koncert Metallica. Vibrace zvuku a fanoušků doslova uvedly zemi do pohybu.
3: Já pirdole. To švětne.
2: Musí být jako neskutečný nářez.
3: To jasně, no, když jste zaznamenali grafy. A myslím si, že vibrovat země bude i v okolí 8 nejkrásnějších hradů a zámků po České republice. To je festival Hrady.cz.
2: No, abychom někoho nemystifikovali, skupina Metallica tam teda nevystoupí letos.
3: Nebudou tam? Dobře.
4: Letos ne.
3: Letos ne, ale Jack Sparrow bude v Táboře normálně, že jo? Je tady rychlá pětka, tak pokud byste chtěli vyhrát dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, napište nám chci soutěžit na 777-937-777.
5: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě.

0: ráno, tohle jsou Činasky 7.35 na Hit Rádiu a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden máte možnost vyhrát po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: Ten zavítá rovnou do 8 krajů České republiky na fakt nádherný místa a přiveze sebou třeba Daniela Landu, Miraje, Rybičky 48, Rytmuse, Kluse, Leny a další a další.
0: A o tohle si právě teď zasoutěží Lenka, kterou máme na telefonu. Hezké ráno.
3: Dobré ráno všem.
2: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nám napsala, že bys chtěla soutěžit, rozvod, změna práce a že letos v létě moc zábavy nebude, tak potěšila by tě výhra v podobě teda lístku na Hrady?
3: No to maximálně. Chvilka oddechu nikdy neuškodí, myslím.
0: No tak to zkusíme, Lenko, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Jak se jmenuje nejslavnější obraz od Leonarda da Vinciho?
3: Mona Lisa?
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Jaké ovoce se používá na guacamole?
3: Mango. Nevím.
2: Je to takový zelený.
0: Dávám vždycky jednu šanci na opravení se. Začíná to na tak, A.
2: No, tak už jsme měli dva typy.
3: Tak nic. Tak,
0: co na to dáš, David?
4: Tak já nevím, no.
0: Davide, já bych dal šanci. Tak je to na A, Lenko.
3: Zelené ovoce na A.
4: No se to plete se zeleninou.
3: Avokádo?
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jsme prostě hodný tenhle týden. Jaký je název reality show probíhající na tropickém ostrově, kterou moderuje Ondřej Novotný?
3: Survival?
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Který superhrdina nosí netopíří znak?
3: Batman.
0: Ano. A poslední otázka. Kolik minut má jedna hokejová třetina?
3: 20.
0: Jo, ale dopadlo to. Dopadlo to.
2: Gratulujeme.
0: My jsme opravdu tenhle týden, my jsme se rozhodli, že tento týden budeme opravdu hodní. Navíc ty potřebuješ zlepšit léto, no není záč.
4: To zas bude nenávistných zpráv.
2: My no, každému dáváme jednu opravu.
0: Už to chodí, já ti to pak přepošlu, jo? Tak Lenko, je to tvoje 2 lístky na Hrady.cz, jsou tvoje, ty jsi z Rožmitálu pod Třemšínem, takže točník nejbližší, myslím, že jo?
3: Ano, asi tak.
0: Skvělý, tak si to moc užij, měj se krásně. Děkuju. A zvládni teda tohle léto, jo?
3: No, bude to náročné, ale děkuju.
0: Držíme palce, tak zatím ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů.

0: Ladíte středeční Hit Radio, tohle je snídaně šampionů, chvíli před 7:45 a otázka na řidiče. Jakou rychlostí jezdíte? Co? Tak schválně, jakou rychlostí jezdíte v obci?
1: 50.
2: Padina, no.
0: Dobře, padina. Mimo obec?
1: 90.
0: 90 taky, Jasmin. A na dálnici?
1: 130.
0: Já jsem se směje, neříkej nic. Tak takhle, to jsou ty optimální, maximální dovolené rychlosti, kolik by bylo tady jako super jezdit. Ale je tady nový fenomén na českých silnicích a to jsou řidiči jedné rychlosti. Jedna rychlost vládne všem, jedna jim všem káže. 70 km za hodinu.
1: Nehledě na úsek,
0: jo? Prostě 70 jezdí všude.
1: To je vlastně jako ty univerzální pneumatiky, že jo? Který máš v zimě i v létě a neměníš.
0: Přesně, no. Tak já nevím, jestli jim jde o to, aby jako šetřili brzdový destičky právě, jo? Ale zase vlastně, když jezdí 70 na 50, tak to jako matematicky vychází vlastně v nějakém průměru, ne? Těm lidem.
1: Tě jako zastaví policajti, řeknou, že víte, jak jste jel, pane řidiči, no? 70. Předtím 50, teďka 90, tak nějak zhruba to odpovídá.
0: Tak jak to sčutnem a vyjde to, ne, v pohodě. Takže víme, jak jezdit, jestli jste 70káři, chápeme, že šetříte možná brzdový destičky, nicméně trochu prudíte ty, co jedou na 90, ty, co chtějí jít na 90, a ve vesnici trochu prudíte ty, co tam chodí pěšky, no. Jak to vypadá na cestách? Řekneme, za chvíli bude doprava a přidáme i muziku, bude třeba Ava Max anebo Damiano David. Hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Radio je připraven k odletu.

0: Vltavy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Kaufland.
3: Jsou tady.
2: Jo, jsou tady.
4: Řekni to všem!
5: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
6: Jsou tady.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Ahoj, jsem Martin, mechanik z CarGlasu. Potřebujete vyměnit čelní sklo? Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a vše za vás vyřídíme. Jen přijedete a my se postaráme. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na CarGlas.cz.
9: CarGlas opraví, CarGlas vymění.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
12: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
13: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup ihned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürli.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicha.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
19: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělák. V Olomouci ve Sladkovského ulici poblíž autobusové zastávky havarovalo osobní auto s dodávkou. A na průtahu Starého města v Brněnské ulici směrem na Uherské Hradiště se srazila 2 osobní auta.
20: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
0: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Tohle jsou songy pro vaše lepší středeční ráno. Damiano David, Next Summer na Hit Radio.
1: Nedávno jsme se tu bavili o papežovi Levu 14., který je teďka obecně hodně vidět, ať už kvůli třeba módě, anebo jeho výrokům. A teďka se třeba opřel do AI, do umělé inteligence a dokonce řekl, že AI musí být zneškodněna a vymítěna. Já jsem četla nějaký komentáře na to téma, lidi se na něj úplně jako vrhli. Je tady třeba, no jo, AI je novodobý bůh, jistě, že se stará elita bojí. Nebo, no a proč ji chce odstranit? Protože dokáže lidem vysvětlit, proč není třeba mít víru. A takhle mu tam nakládají a jako chudák, no teď.
0: Papež se bojí AI, přitom, jestli vzpomenete ta fotka, kde měl na sobě tu obří bílou peřovku od Balenciágy, byla ta nejlepší reklama, co kdy Vatikán měl teda za mě.
2: Pravda.
0: Myslíte si, že jednou nás umělá inteligence nahradí i tady v rádiu? Nebo že lidi budou pořád chtít slyšet ty naše trapný vtipy? Co?
2: Tak odpověděl jsi, no.
0: Odpověděl. Nicméně, jak to teda bude fungovat u té církve? To bude vlastně takový moderní exorcismus, jo, že vlastně farář jako nepřijde s křížem a s biblí, ale s fleškou, antivirem a bude na ten počítač křičet: odinstaluj se, satane.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Mironet, nová dvojka až proku fandí Česku!
6: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
5: Když fandění, tak Mironet!
7: Klikni dvakrát!
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Bydlení v Česku dál výrazně zdražuje. Ceny bytů meziročně vyskočily o více než 12%, rodinné domy potom zdražily o 9%. Rychle nahoru jdou podle bank taky ceny stavebních pozemků. Analytici ale očekávají, že by se tempo zdražování v dalších měsících mohlo zpomalit. Nejrychleji rostly ceny bytů ve Zlínském kraji. Průměrný byt v Česku se teď prodává za více než 5 milionů korun. Rusko hledá nové vojáky pro válku na Ukrajině. Prezident Putin nově slíbil rekrutům i jejich rodinám odpuštění dluhů. Týká se to ale jen těch, kteří nastoupili letos a na frontě vydrží minimálně rok. Dluhy zároveň nesmí překročit v přepočtu zhruba 2,8 milionů korun. Moskva se tak snaží doplnit ztráty na frontě, které podle Ukrajiny převyšují počet nově naverbovaných vojáků. Evropu dál sužují extrémní vedra. Británie hlásí historické rekordy. V Londýně naměřili až 35 stupňů. Tropické teploty navíc neklesají ani v noci. Meteorologové varují, že další rekordy mohou padnout už během dneška. Velké horko zasáhlo také Francii, kde mohou teploty v dalších dnech atakovat 40. Vlna veder je podle odborníků až o 15 stupňů nad běžným průměrem. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Do páteční noci kostelů se v Ostravsko-Opavské diecézi zapojí 151 kostelů, kaplí a modliteben. Hlavní program v Ostravě zahájí v katedrále Božského spasitele modlitba za město. Součástí akce bude i vernisáž výstavy Můj život v církvi k 30. výročí diecéze, představující 11 příběhů lidí z Moravy a Slezska. A teď už jdeme na počasí. Dnes nás bude čekat na Moravě a ve Slezsku převážně jasná nebo skoro jasná obluha. Rozmezí teplot od 16 do 24 stupňů Celsia.
8: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
12: Dobré ráno, šampione.
13: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak.
14: Jsme tady pro tebe.
13: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
15: Taky Davidem přejeme vám krásné ráno.
16: Ahoj, hezkou středu.
17: Snídaně šampionů.
15: Město nebo vesnice? Vesnice nebo město? Tohle bude velký souboj, který budeme řešit za malou chvíli. Teď muzika Krištof. Tak krásné ráno všem.
18: Hit Radio Orion.

0: 8 hodin 6 minut. Díky, že den začínáte s námi. Michal, Jasmin a David. Máme tady takový malý nešvar. Městští lidé se hromadně stěhují na venkov za vysněným klidem, ale realita je sejme hnedka první ráno. Co se aktuálně řeší, je to, že starostové českých obcí řeší bizarní stížnosti novousedlíků, kterým vadí kokrhání, kostelní zvony, anebo ten fakt, že traktory staví jede na pole dřív než v 10 dopoledne.
1: To jsi mi připomněl. Můj Kuba mi včera facetimoval večer, jel někam něco natáčet do Vlašimi nebo co. A teďka facetimujeme a já slyším hrozně divný zvuky. A tam byly pávy a žáby a prostě všechno se tam ozývalo, že je to budí ráno, přesně i kohouti a jako vtipný vlastně. Pokud teda nejseš na místě, nebudí tě to opravdu.
2: No. To je právě ten venkov, no.
0: No počkej, tak jak to je tady ve studiu? Tak Jasmin, ty jsi pražská.
1: Já jsem čistokrevná pražanda, ale jako žila jsem většinu času pryč, ale jo.
0: Já jsem vyrost na vesnici. Já jsem do 23 let žil na vesnici v Hradci Králové, ale ne, na úplný vesnici. A ty, David, ty jsi z Hradce.
2: Ano, z Hradce Králové, takže něco mezi.
0: No já teda za sebe, když jsem se stěhoval do velkoměsta, tak pro mě to tady bylo takový, jako že jsem se toho trošku bál. Já byl zvyklý na tu vesnici, na to kokrhání, na ten traktor.
1: To já tak tebe si nedokážu představit vůbec. Já už tě znám jako městskýho Míšu.
0: Fakt?
2: Přesně, který si zajde na maču, nákup si objedná až domů.
0: No. Co tam máš dál? Docela mě David zná teda. Tak nás by zajímalo, jestli vy, kdo nás posloucháte, jestli jste se někdy stěhovali z města na venkov, nebo naopak.
2: Klidně naopak.
0: Klidně naopak. Hmm. A co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo? Co bylo to, že jste si řekli, tyjo, že jsem se na to nevykašla, nezůstal jsem prostě tady v té malé obci. A nebo v tom městě. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku na 777 937 777 přes WhatsApp, anebo taky klasika, jak to znáte, přes SMSku nebo zprávou na WhatsApp. Teď si a never give up, hezky ráno.

0: Alvaro Soler. Za minutu 8:45 posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Měšťané se stěhují na vesnice a potom si starostům stěžují, že je ruší kokrání kouta nebo že je ruší kostelní zvony. A ptali jsme se vás, jestli vy jste se třeba někdy stěhovali z města na venkov anebo naopak, a co vás v tom novém prostředí nejvíc šokovalo. Děkujeme za všechny vaše zprávy.
1: Janča píše, přeji pěkné ráno, my bydleli 30 let ve městě a odstěhovali jsme se na vesnici. Lituju jenom toho, že jsme to neudělali dřív.
0: To je ončo. Taky píše Mirka, přestěhovala jsem se z města na vesnici a nelituju, náš kohout vstává později než já, takže mi fakt nevadí, že kokrhá. Co na to sousedi, nevíme.
1: Renata, dobré ránko, bydlím na vesnici už přes 30 let. Je to tak, jak říkáte, kohouti, žáby, srnky, jeleni nám tu večer běhají kolem baráku a taky občas pod auta. Ve městě jsem bydlela jako malá a asi bych si zase zvykla. Všude je něco dobrého i něco špatného.
0: S tím souhlasím taky. Píše Klára, ahoj, já se přestěhovala z úplně malé vesničky v jižních Čechách do většího města a pořád si zvykám. A toto jsou už 3 roky. Překvapilo mě, jak pořád všichni ve městě někam chvátají a jak velký světelný ozon ve městě je. A díky tomu jsem první týdny vůbec nemohla spát. Chybí mi ten klid na vesnici a ty krásné hvězdy, co u nás byly v noci vidět. Hezký den, Klára.
1: Hvězdy teda, to máš pravdu, a ten světelný ozon taky, no. Já jsem si musela hodně zatemnit místnost, abych se dokázala vyspat.
0: Taky tady od vás máme několik hlasovek, tak zkusíme třeba tu od Ivči.
2: Že všichni někam chvátali, hrozně učíkali.
0: Od začátku ideálně.
2: Krásné rádio. No, já si pamatuju, když jsem se tenkrát, když si fakt už je to celkem hodně dlouho, vydala poprvé autobusem do Prahy za kamarádkou, tak mě samozřejmě tak čekala ještě trasa metrem, že jo. No a jelikož jsem jako fakt z malého městečka, tak prostě pro mě někam dorazit, prostě to byl nadlidský výkon. Tak jsem si tak naivně myslela, že se někoho zeptám, přece jenom jsem držka prořízla, tak jsem se vždycky nadechla a nic. Protože ty lidi strašně spěchali a to mě tak hrozně vadilo. Hele, když se to opakovalo asi tak po čtvrtý, tak jsem si říkala, no nic, někam prostě dojedu, uvidíme. Nakonec teda jsem dojela tam, kam jsem potřebovala, takže tohle to mě fakt jako odradilo, ten prostě mega spěch, že všichni někam chvátali, hrozně utíkali, aby něco stihli o pár minut dřív, tak to mě asi jako hodně vadí. No, jinak asi nic. Tak se mějte krásně.
0: Je teda pravda, že ten spěch v tom městě, já to mám tak trošku perverzně nastavený, že mě ten spěch v tom městě vlastně baví na jednu stranu, ale na druhou stranu strašně rád jezdím na vesnici, se vždycky odpočinout na víkend.
1: Tak mě nebaví a ráda jezdím na vesnici.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy, za všechny vaše hlasovky a co byste řekli na další muziku? Wave and Flag, Kanan, 8:17 na Hit Radio.

0: bydlet na vesnici nebo ve městě. Stále od vás chodí zprávy, co je za vás lepší, na co jste si zvykli. Takhle, všude dobře, doma nejlíp a všude dobře, kde je Hit Radio. Tohle jsou hity Kejnán v 8 hodin 20 minut. Za malou chvíli odpálíme ohňostroj, bude Katy Perry, zahraje taky Teddy Swims, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve středu ráno jezdí.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Léto. Slunce. Plavky v Kick. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kick. Víc než si myslíte.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
6: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
7: Helpdays 2026 otvírá festivalovou sezónu ve Frýdku Mísku 5. a 6. června. Letos vystoupí tři sestry, Dimitri s Václavem Nojdem Bártou, Harley, Aleš Brichta, Red Z a spousta další. Lístky a informace najdeš na www.helpdays.cz.
8: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
9: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
11: Senkor.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Klikni! Mironet, nová dvojka Shop Rocku přináší
15: Nova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
15: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Lásko, jaký bys chtěla auto?
17: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
16: Ale já myslel, jakou barvu?
17: Barvu? Je tak to nevím.
16: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
18: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
11: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D35 na obchvatu Olomouce na 269. kilometru směrem na Ostravu dejte pozor, je tady nepojízdné nákladní auto odstavené u krajnice. Přejeme šťastnou cestu a pohodu za volantem.
19: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na česko-polské hranici.
20: Hit Radio Orion.

0: minuta po půl deváté a to je čas na Davida a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Všechno proběhlo perfektně, tak ohodnotil Donald Trump svou další lékařskou prohlídku. Připomínám, že je nejstarším prezidentem v historii Spojených států, brzy oslaví 80. narozeniny. Spojené státy hostí Enhanced Games, sportovní meeting, kterému je přezdíváno olympiáda na steroidech. Účastníkům totiž není zakázán žádný způsob přípravy. Například v plavání ve volném stylu na 50 metrů padl nový světový rekord. Podle dat nebo podle pocitu, to je oč tu běží. Stále více běžců, a to na všech úrovních, si oblíbilo chytré hodinky. Už tak neběhají pouze na čas, pozorují například srdeční tep, tempo nebo zdolané převýšení.
3: To je otázka, no, jestli to nosit při sportu nebo ne. Sama jsem to řešila hodněkrát. Myslím si, že když jako to hrotíte, tak se vám to hodí, že vidíte třeba v jaký jste té fázi toho běhu, jestli zrovna spalujete nebo ne, když jste fakt sportovci. Ale jinak kolikrát jsem to fakt přestala používat, protože mi z těch všech údajů už šla hlava kolem.
4: Mě překvapilo, jak jsem řekl, že budeme mluvit o běhání a Michal vlastně trošku nesvůj, protože věděl, že k tomu nebude mít co říct.
5: Jestli jste si všimli, já jsem neřekl nic.
4: Tak jestli to chceš nějak
5: okomentovat, dobře, přiznám se, že jsem ten člověk, který běh používá jenom jako nástroj pro záchranu života. Stačí to takhle?
4: Asi. Ale chytrý hodinky máš.
5: No mám, ale jsou vybitý. Zas tak chytrý nejsou. Pojďme na muziku. Blur, Country House, srdcovka. Mimochodem připomínám, že srdcovky vám hraje Jirka Plnář po 12. Tady na Hit Rádiu.

I tento hit od Miraj na letošních Hradech CZ dostane zelenou. Dojeďte i na festival bezpečně s aplikací Co-Pilot a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. Přejeme vám více zábavy s kooperativou. Pojišťovnou pro život, jaký je.

0: To je nářez Linkin Park Up From The Bottom na Hit Radio v 8.42. Hezké ráno.
1: Možná jste slyšeli, ale možná taky ne, o případu, kdy z Irska do Pákistánu deportovali 24 chlapů, který neměli legální právo zůstávat v zemi, některý z nich byli i trestně stíhaný a stal se tam takovej přešlap, jo. My víme, že muslimové nesmí maso, jo, to je pro ně jako velký špatný. A během deportace jim v tom letadle naservírovali irskou snídani, která obsahovala párky, vepřový párky a slaninku.
0: Já si myslím, že je prýma sváča na cestu pro někoho, kdo nejí vepřový. To je pasivní agrese jako prase, doslova. Jo, a teď vlastně otázka, jestli jim to dali omylem, jakože to je nějaký standardní meníčko, anebo, jestli v tom je přece jenom schovaný ten for. Jo?
1: Mě na tom baví to, že vlastně teda nikdo neřeší, co oni udělali a že jsou teda deportovaní, že oni jsou ty jako špatný, ale špatný jsou teda ty, co jim dali párky, to je výborný.
0: No, říkám si, co by museli udělat, provést nám Čechům, kdyby nás Čechy od někud deportovali, tak co je pro nás to bolavý místo? Napadá vás něco, vy kdo posloucháte? Tak my toho vydržíme docela dost vlastně, když o tom přemýšlím. Nás jim tak něco nerozhází, tak co by nám mohli, já nevím, teplý pivo.
2: No,
0: teplý
2: ne.
0: Pivo, nebo svíčkovou s rejží.
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
7: Tak hurá na Vysočinu.
6: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
7: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
6: Skály a vyhlídky, co berou dech.
7: Rybníky, jezera i koupaliště.
6: Aktivní zábava i adrenalin.
7: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
6: Vysočina má co nabídnout.
7: Stačí si jen vybrat.
6: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
8: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kal, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
10: Objevte širokou nabídku stylových a výkonných vozů MG u LXM Motors na Starém Jičíně.
11: Nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá ošetřovatele a ošetřovatelky na oddělení gastroenterologie a následné péče. Nabízíme skvělé benefity, 5 týdnů dovolené a nástup i hned. Akreditovaný kurz v oboru ošetřovatel nutný. Pracujte tam, kde je vaše práce vidět a má smysl. Více info na nemocniceostravavítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
12: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
13: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
14: Čerstvé jako z Kauflandu.
15: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
16: Senkor.
17: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na kopřivnickednytechniky.cz.
18: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer.
2: Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
19: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
20: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
21: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
22: Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: Kuka Michal. Ano, je to opět tady. Máte další možnost vyhrát super dovolenou v hodnotě 40 000 od společnosti Invia.cz.
1: Super dovolenou hlavně vašeho výběru. Dostanete 40 000 a leďte s Invi, kam jen si budete přát. My tady máme letadlo, který má 6 řad a sedadla A až F. Jo. A
0: tak.
1: Vaším úkolem je vybrat si tu správnou sedačku. Když netrefíte tu správnou, máme tady i nějaký dílčí výhry. A nebo nic, bohužel.
0: 800 937 937 volejte právě teď. Tak, a já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
2: Petr, ahoj.
0: Ahoj. Kdo, Petr?
2: Roman.
1: Ahoj, Romane.
0: Dobré ránko. Dobré. Tak, jak se na to cítíš, co?
2: No, cítím se. Tak uvidíme.
0: Jako na dovolenou asi se na to cítíme všichni, ještě za 40 tisíc, to by byla bomba. No tak my po tobě chceme, aby si nám řekl číslo sedačky. 6 řad a A až F.
2: Tak moje paní říkala, že by dala 5B.
1: 5B.
0: Tak jo, tak pojďme se připoutat.
1: To je vtipný. Ráno tady padl typ 5A, takže jdeme hnedka vedle toho typu teda.
0: Aha.
1: A 5B.
0: 5B. Zeptám se ještě, Romane, máte to nějak posichrovaný, že už víte, co padlo?
2: Nekoukal jsem, ale pravdu řekne, stihl jsem to dneska ráno.
1: Takže náhoda.
0: Takže trefil ses na prázdnou sedačku, to je dobrý znamení, první dobrý znamení.
2: Výborně.
1: Tak pod 5B se, Romane, dovolená neskrývá. Ale.
0: Ale, nezlob se, člověče. Teda, člověče, nezlob se.
2: Výborný.
1: Tuhle tu hru vyhráváš, můžeš si zahrát aspoň a soutěžit samozřejmě můžeš každý všední den 6.50, 8.50 a kdykoliv zkusit to svý štěstí.
2: Určitě, tak to se ještě uslyšíme, děkuju.
0: No tak, ježi, tak ten si proto jde. Tak v 6.50 zítra začínáme, nebo pokračujeme. Tak zatím, jasný, hezký jasný. Den, Romane, ahoj.
2: Taky, hezký den, ahoj.
3: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.

Bude 9 hodin. Ladíte Hit Radio snídaní šampionů. A to je od nás pro dnešek vše. Díky za společný ránko. Připomínám, pokud jste nás zapli náhodou až teď, je dovolená v hodnotě 40 000 korun. Tady stále čeká na někoho z vás. Zítra v 6.50, případně v 8.50. Budeme rádi, když to zkusíte a případně na dof.

0: Karin, ta už utekla, je na cestě do Olomouce, tak jí máváme na cestu, no a já se na vás budu s Jasmin těšit samozřejmě zítra.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Zvládněte středu, mějte se krásně a zítra ráno v 6 se tady potkáme. Tak ahoj!
2: Teď už nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D35 na obchvatu Olomouce na 269. kilometru směrem na Ostravu. Dejte pozor na nepojízdné nákladní auto, které je tam odstavené u krajnice. No a na průtahu Starého Města v Brněnské ulici směrem na Uherské Hradiště se srazily dvě osobní auta a tam blokují celý jeden jízdní pruh. Vaše dopravní info, volejte na 800 100 291.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenékontejnery.cz

0: nimi Bára Purkartová. Všechny budoucí maminky potěší příjemná změna. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka navýší, výmluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
1: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
0: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna příštího roku. Hodně neobvyklým způsobem se staví nová část Bohumínské nemocnice. Administrativní budova za 40 milionů už se dokončuje. Jenže ne v Bohumíně, ale v Havlíčkově Brodě, vzdáleném skoro 300 kilometrů. Odborníci ji poté rozmontují a na kamionech převezou tam, kde bude stát. A opět ji složí. Blíží se Noc kostelů. Oblíbená akce proběhne už tento pátek, kdy se veřejnosti otevřou stovky různých sakrálních objektů. Na řadě míst bude probíhat i doprovodný program pro celou rodinu. Víc na webu nockostelů.cz.
2: Hokejový servis Hit Radio.
3: Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Kanadě 2-3. Naši potřebovali k přeskočení druhého Norska plný bodový zisk. Přiblížil je k němu Alšer, který otevřel skóre v 7. minutě, a Kubalík, který zvýšil ve druhé třetině už na 2-0. Do druhé přestávky ale snížil Celebrini, kanadský kapitán pak vyrovnal v 48. minutě a chvíli na to rozhodl Tavares. Češi ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a v zítřejším čtvrtfinále v Curychu se utkají s Finskem.
4: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
5: Teď dopoledne bude u nás ještě polojasno, později dopoledne přibude oblačnosti, může i zapršet, teploty ale vysoké. Naměříme 25 až 29 stupňů. Takové horko, až jsem se z toho zakoktala.
2: Hit Radio Orion.
5: Je středa 27. května, svátek má Valdemar, s vámi i dnes jako každé všední dopoledne Karla Michalíková. Dneska tu budeme řešit hlavně slavnosti jihu, které se blíží, no a taky vám řekneme o nejlepších a hlavně nenáročných cyklostezkách Moravy a Slezska, které úplně v pohodě zvládnou i vaše děcka na kole. Tak se na to počkejte, nechte se inspirovat a my vám přejeme hezké dopoledne a úspěšný den.

taky Karla Michalíková. No a venku to konečně vypadá na léto. A přesně takové počasí člověka vytáhne na kolo. My to tady na Moravě a ve Slezsku máme pro rodinné výlety úplně skvěle. V smyslu, nemusíme být žádní vrcholoví sportovci, stačí nám prostě helma, hlavně svačina do batohu a jedem. Mezi ty nejlepší nenáročné trasy pro rodiny patří třeba cyklostezka z Frýdlantu nad Ostravicí do Ostravice. Tam totiž velká část vede podél řeky, kde jsou i různé zastávky, občerstvení i místečka, kde si děcka vyhrajou. Oblíbená je u nás také cyklostezka Bečva, která patří mezi ty nejpohodovější. A krásný je i úsek kolem třeba Litovelského Pomoraví. Nebo cyklostezka Hvězdna, to je taky moc hezká. A přesně to je na našem kraji nejlepší prostě. Že během chvilky jsme v horách, u řeky, v lese a vlastně ty stezky zvládnou fakt i děcka na malém kole. Takže jestli pořád přemýšlíte, co o víkendu, odpověď je jasná. Nafoukat kola a vyražte poznávat, jak krásnou Moravu a Slezsko vlastně máme. A že jí máme nádhernou, že ano?

0: Jestli jste si poslední dny říkali, že je venku pořádné léto a hit, máte pravdu, Moravu a Slezsko navíc čekají tropické teploty, hlavně teda na jihu Moravy, tam mohou teploměry atakovat až 35 ve stínu, takže jestli vyrazíte ven k vodě, na kolo nebo jenom na zahradu, nezapomínejte hlavně na pitný režim a opalovací krémy. A ještě jedna důležitá věc, která stojí za připomenutí každý rok a znovu, možná i několikrát denně, nikdy nenechávejte děti ani zvířata zavřené v autě. I kdybyste měli jít jenom na 2 minuty někde do obchodu. Prosíme vás o to. Buďte opatrní na sebe i své blízké, na pejsky, kočičky, prostě na všechno a všechny kolem sebe. My vám za to předem děkujem a za odměnu pěkná písnička. Mašery už za minutku na Hit Radio Orion.
1: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? Optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
6: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
5: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s 2 motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Rozpalte grily a schutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
12: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila, to dobré začíná u nás.
20: Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
10: zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Orion, hitovka Ordinary, velmi oblíbená v poslední době hlavně u novomanželů, hraje se často na svatbách. No a na svatbách občas zazní i Shakira, kterou tady mám pro vás právě teď nachystanou. Věnujeme jí dneska Šárce a Pavlovi, kteří právě balí kufry a odjíždějí na dovolenou do Polska. Proč by ne? Také je tam spousta hezkých míst a výletů. A tahle dvojka nás prý bude ladit celou cestu, takže ji zdravíme, přejeme hezkou dovču. Pokud byste nás taky rádi slyšeli z éteru, nebo takhle, pokud byste od nás chtěli slyšet váš vzkaz nebo písničku na přání, tak si o ní napište přes kolonku Vaše středa na Hitradio Orion.cz. Teď už ale slibovaná Shakira pro Šárku a Pavla. Užívejte Polsko!

0: Je středa 27. května, ladíte Hit Radio Orion a svátek má dneska Valdemar. Valdemar má starogermánský původ. Tohle jméno vzniklo ze slov Walton, tedy vládnout, a Mar ve významu jako velký, slavný nebo mocný. Čili tohle jméno můžeme přiložit do významu mocný vládce. V Česku je poměrně vzácné jméno. Aktuálně se uvádí přibližně 285 Valdemarů v České republice. Všem jim přejeme všechno nejlepší, hlavně teda zdravíčko a štěstíčko. No a pokud znáte nějakou Valdemara, vemte ho na výlet. A kam přesně, to už vám řekne naše redakce, která má i dneska pro vás tip, kam vyrazit.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Na Slezsko-Ostravském hradě se i letos znovu zabydlí Shakespeare. Letní shakespearovské slavnosti přinesou večery pod širým nebem a příběhy, které fungují už stovky let. Od 20. července až do 10. srpna na vás čekají komedie, tragédie i romantika. Třeba Veselé paničky Windsorské, Otelo nebo Večer tří králový. Začíná se vždy o 8:30 večer, když zapadne slunce a hrad se rozsvítí. Pokud chcete divadlo s atmosférou, která se nedá zavřít do klasického sálu, vyrazte v létě na Slezsko-Ostravský hrad. Více na www.zhakespeare.cz.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hit Radio.
3: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
4: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürli.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: V drogérii Teta je nyní akce 2+1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oréal Paris, Purity Vision, Beauty of Jocelyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
13: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
14: Carglass opraví, Carglass vymění.
15: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
16: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
17: Mami, proč máme vysavač s myčkou od Konceptu?
18: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač s myčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
17: I teď?
19: Ano.
17: A teď?
19: Jo, včera, dnes i zítra.
18: Prostě pořád.
0: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
20: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
21: Lásko, jaký bys chtěla auto?
22: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
21: Ale já myslel, jakou barvu?
22: Barvu? Já tak to nevím.
21: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
1: Hit Radio.
23: Hit Radio Orion hledá nejstylovější hospůdku Moravy a Slezska. Kde to žije? Kde najdete klid? Kde je výčepní i váš kámoš? A kam byste jeli klidně pár kilometrů navíc? Dejte nám vědět na hitradioorion.cz, kde najdeme nejlepší hospodu u nás. Tu nej vyhlásíme už na konci týdne. Ať žije Morava a Slezsko na Hit Radio Orion. 1, 2, 3.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Rožnově pod Radoštěm v Meziříčské ulici u křižovatky z nádražní stojí poruchané osobní auto, zasahuje do silnice, tak tam dejte pozor. A na dálnici D1 za sjezdem na Lipník nad Bečvou na 298. kilometru směrem od Ostravy na Olomouc bouraly dvě osobní auta, blokují po nehodě levý pruh, kolona se tam tvoří a má asi kilometr zatím. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky ProBazén. www.proxim.cz.
2: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
3: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: On air.
4: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
7: 10 hodin, krátké zprávy a Bára Purkartová. Pěkné dopoledne. Prezident Petr Pavel je na dvoudenní státní návštěvě Estonska. Dnes se sejde se svým estonským protějškem Karisem nebo s premiérem Michalem. Jednat s nimi bude o bezpečnostní situaci v Evropě, zejména s ohledem na Rusko. Prezident taky v Tallinnu vystoupí na podnikatelském fóru. Odvody živnostníků se sníží na loňskou úroveň. Stvrdila to sněmovna poté, co přehlasovala Senát, který se obával mimo jiné třeba výpadku příjmů státu. Sněmovna veto horní komory přehlasovala hlasy vládní koalice i části opozice. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. Festivalový půlmaraton omezí v neděli dopravu v centru Zlína. Dočasně se kvůli němu změní také některé linky městské hromadné dopravy. Organizátoři očekávají bezmála 2,5 tisíce běžců. Doplním, že Zlín Film Festival začne ve čtvrtek a potrvá do 3. června. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o naši nejvyšší soutěž doma porazili Táborsko hladce 3-0. Baník se tak výrazně přiblížil k udržení mezi elitou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře.
0: Teď dopoledne bude u nás ještě polojasno, odpoledne se může zatáhnout, zapršet a místy i zabouřit. Teploty vysoké, naměříme 25 až 29 stupňů.
6: Hit Radio.
0: S vámi i teď po desáté Karla Michalíková, doufám, že se máte hezky, že vám to v práci utíká a pro lepší náladu právě teď Taylor Swift.

na Hit Radio Orion. Přejeme vám hezký den. A teď pozor. V Česku padla historicky nejvyšší výhra v loterii. Někdo si v loterii přišel na skoro 3 miliardy korun. Ano, miliardy, slyšíte dobře. Přesně ta částka, u které už člověk jako nezačne přemýšlet, že si koupí dovolenou, ale spíš vlastní ostrov. A nejlepší na tom je, že výherce si peníze zatím ještě nevyzvedl. Takže buď právě omdlel u telky, nebo kontroluje ten svůj tiket už po 200, nebo se snaží rozdýchat, že odteď už nemusí nikdy vstávat do práce, že si tu práci vlastně může kompletně celou koupit i s šéfem. A teď otázka na vás. Kdyby vám právě teď na účet přistály skoro 3 miliardy, já to nemůžu ani vyslovit, 3 miliardy, to je úplně první věc, kterou byste si koupili. Já jdu přemýšlet, já jdu snít. A mezi tím na frněná.

0: ladítka Hit Radio Orion a tohle bylo Stereo Mexico. Hitovka pro vaše lepší náladu. Od 28. do 31. května se koná 13. ručník závodu míru jezdců do 23 let, náročný test pro všechny naděje světového pelotonu. Čtyřdenní etapový závod opět nabídne pestrou kombinaci zvlněných profilů i vyloženě vrchařský dojezd. No a program otevře etapa z Jeseníku do Šumperka, která i přes relativně sprinterský charakter umí být díky profilu selektivní a trestat nepozornost. Druhý den zavede peloton z Uničova do Rýmařova, etapa s dostatečným převýšením pro aktivní pojetí závodu a možností výboje od úniku až po hromadný spurt. Tak si to nenechejte ujít, protože i letos je pro vás připraven bohatý doprovodný program. Závod míru jezdců do 23 let má dlouhodobě pověst závodu, který pomáhá formovat budoucí profesionály a my se na něj moc těšíme.
1: Bezpečnost má zelenou od kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
2: Většina českých dětí tráví čas na internetu o samotě. Téměř každé páté dítě poslalo svoji intimní fotku, která ale z internetu nikdy nezmizí a může se stát nástrojem vydírání. Jak o těchto rizicích s dětmi mluvit, nám poradí Martin Kožíšek ze Safer Internet Centra. Dobrý den.
3: Dobrý den. Asi nejdůležitější je důvěra. Dítě se nesmí bát přijít za vámi, i když udělá chybu. A naučte děti naši krizovou trojčlenku. Za prvé, pokud se v komunikaci cítí nepříjemně, mají okamžitě ukončit. Za druhé, pořídit si screenshot jako důkaz. A za třetí, vše nahlásit vám, rodičům.
2: Děkujeme za radu. Podrobný manuál najdete na stránkách bezpečnostmazelenou.cz.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na kopřivnickednytechniky.cz.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1 000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Světová atletická show na 65. Zlaté trece Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Hit Radio Orion je stanice, kterou ladíte a posloucháte. Pojďme k srdcovkám, které i dneska pro vás připraví po 12. hodině Jirka Pelnář. Někdo má srdcovku z 90, někdo nedá dopustit na starý dobrý rok a jinému stačí první tóny a hnedka je zpátky na školním výletě nebo u první lásky na nějaké vyhlášené letní party. Právě proto se říká, tohle to je moje srdcovka. Není to jenom obyčejná písnička, je to hit, který v nás má něco probudit, ideálně nějakou hezkou vzpomínku nebo emoci, nebo nám dodat nějakou dobrou náladu. A přesně takovéto hity u nás v rádiu hrajeme. Nejlepší srdcovky, které člověk pozná během pár sekund a okamžitě si je začne zpívat. Zkusíme to i teď?

0: Ladíte Hit Radio Orion. Severní Morava a Slezsko mají nespočet míst, která stojí za to vidět i zachytit, jako třeba různé hory, vodní hladiny nebo rozhledny. Vyfoťte jakékoliv místo v našem regionu, nahrajte fotku k nám na Facebook do komentáře a jste ve hře. Jednoho z vás totiž odměníme voucherem do hotelu Merkur Ostrava Center na 2 noci pro 2 osoby s bohatou snídaní a taky parkováním zadarmo. Hotel Merkur Ostrava je ideální pro odpočinek i objevování města s moderním zázemím a také restaurací Winestone. Pro inspiraci tady máme 3 tipy na naše 3 nové fotopointy. Vyjeďte třeba do Opavy ke Stříbrnému jezeru, nebo do Spálova, do Balerova větrného mlýnu a také do Hradce nad Moravicí, do baru u Kopaniny. Tam všude stojí naše obrovské dřevěné srdíčkové fotopointy. Vyfoďte se u nich a označte nás. Soutěžíme do pátku 29. května.
1: Více tipů najdete na www.severnimorava.travel. Váš parťák pro výlety na Severní Moravě.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
9: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.
10: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
11: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
12: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
13: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
14: Oh! Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
16: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
17: Senkor.
18: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
19: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
18: Hit Radio Orion.
20: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě na křižovatce ulic Poděbradova Žerotínova bourali dvě osobní auta. Nehodu tam vyšetřuje policie, takže počítejte se silným provozem a hlavně kolonou. Bohužel. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na česko-polské hranici.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuj se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: Bára Purkartová. Česko opět sužuje sucho. Zatím to nevypadá, že by v dohledné době výrazněji zapršelo a podle meteorologů se bude situace zhoršovat. Některé obce už proto kvůli suchu omezují napouštění bazénů anebo zalévání zahrádek, za což pak hrozí i vysoké pokuty. Na správu státních hmotných rezerv se zatím obrátila jedna obec se žádostí o zapůjčení cisterny. Duševně nemocní na Opavsku mají šanci na samostatnější život. V Hlučíně pro ně vzniklo nové chráněné bydlení. V přirozeném prostředí za dohledu odborníků se tak mohou učit soběstačnému životu. Jak místo vypadá, říká mluvčí Moravskoslezského kraje Nikola Birklenová.
1: Novostavba na ulici Okrajová je dvoupodlažní a je částečně podsklepená. Pro klienty je zde 8 samostatných pokojů rozdělených do dvou bytových jednotek. Každá z nich má společné obytné prostory s kuchyňskou linkou a hygienické zázemí. Projekt počítal i s kanceláří personálu, technickým zázemím a dvou garáží v suterénu.
0: Bydlení je určeno lidem od 18 let s diagnózami, jako je schizofrenie nebo psychotická či afektivní porucha. Česko má nového miliardáře. Eurojackpot ve výši v přepočtu bezmála 3 miliardy korun totiž vyhrál sázející z Česka. Píší o tom novinky.cz. Týdně se konají dvě losování. Šance na výhru jackpotu je 1:140 milionů. 5 českých tenistů dnes zabojuje o postup do třetího kola Roland Garros. Na antukových dvorcích v Paříži se představí Karolína Muchová, Marie Bousková, Sára Bejlek, Jakub Menčík a Tomáš Macháč.
2: Dneska u nás bude polojasno, odpoledne se může na chvilku zatáhnout a taky zapršet. Naměříme letních 25 až 29 stupňů. No paráda! Hit

0: Ladíte Hit Radio Orion a se mnou ve studiu milí hosté paní Martina Jarošková, místostarostka, která má pod sebou finance a kulturu městského obvodu Ostrava-Jih, a taky paní Gabriela Gedelová, ředitelka kultury. Hezký den.
1: Dobrý den.
2: Také přeju hezký den.
0: Slavnosti Jihu jsou rok od roku větší. Dá se říct vlastně největší rodinná akce v Ostravě. Čím si podle vás získali tolik lidí?
1: Myslím si, že je to hlavně tou atmosférou. Slavnosti Jihu jsou o společném zážitku, pohodě, radosti pro všechny generace. Lidé vědí, že u nás najdou kvalitní program, skvělou hudbu, zábavu pro děti, která při vstoupení do areálu je zcela zdarma, příjemné prostředí, kde mohou strávit celý den s rodinou a přáteli.
0: No a kdybyste měla někoho pozvat úplně poprvé, jak byste mu Slavnosti Jihu popsala?
1: Rozhodně bych řekla, že je to festival plný energie, hudby, dobrého jídla a zážitků. Je to místo, kde si každý najde to své. Od koncertu známých interpretů až po rodinné aktivity a odpočinkové zóny. Prostě den, který vás nabije dobrou energii.
0: No a kdo si je podle vás užije úplně nejvíc? Jsou to právě ty rodiny s dětmi, nebo si to tam užije úplně každý, i třeba parta přátel?
1: Určitě úplně každý. Rodiny s dětmi mají obrovské vyžití ve family zóně, mladí lidé si zase užijí koncerty a festivalovou atmosféru, skvěle se baví i parta přátel nebo seniori. Právě ta pestrost dělá Slavnosti Jihu výjimečným.
0: No a když se podíváme na vstupenky, protože zbývá posledních 10%, je čas začít trošku spěchat?
2: Určitě je čas začít trošku spěchat už proto, že, jak jste sama řekla, většina vstupenek zhruba z 90% je vyprodaná a navíc jejich cena stále stoupá, čím více se blíží akce. To znamená, že kdo si chce vstupenkou koupit ještě za výhodných 400 korun na den, tak musí učinit do 7. června, protože poté se cena zvedne na 600 korun a bude taková až do dne konání akce. A ani to nemusí být záruka, že přijdete a dostanete se. Ten areál není nafukovací, má omezenou kapacitu a stejně jako v minulých ročnících bylo vyprodáno a lidé potom jen mohli smutně stát u brány.
0: Za chvilku probereme, co letos nového a speciálního čeká na návštěvníky Slavnosti Jihu. Zůstaňte s námi.

0: Ladíka je v Rádio Orion a my řešíme slavnosti jihu, které letos probíhají od 19. do 21. června. Kdybyste měli vypíchnout, dámy, tři věci, na které se letos opravdu můžeme těšit, které by to byly?
1: Tak za mě je to určitě Drupy, naše letošní zahraniční hvězda, o tom žádná. Potom určitě stojí za zmínku ten nabitý program pro děti, který po vstupu do areálu mají všechny děti zdarma a je opravdu určený pro všechny věkové kategorie. To znamená, že fakt ta pestrost té nabídky zaujme natolik, že dětem se nebude chtít domů a budou tam mít co dělat celý den. No a co bych rozhodně zmínila, je připravovaná pyro show, denní ohňostroj, který taky není věc, ty speciální denní efekty, které by se viděly každý den. No a ty může doplnit už potom i kapela Rybičky 48, protože ti sami přijíždí s kamionem techniky a ta jejich show bude fakt mega, bude na co koukat.
0: A říkala jste, že hodně lidí chodí na slavnost jeho právě s dětma. Co letos čeká právě na ně, třeba ve family zóně?
2: Připravili jsme opravdu pestrý program, kreativní dílničky, soutěže, atrakce, animační programy i vystoupení přímo pro děti. Chceme, aby si festival užili nejen rodiče, ale aby odcházeli plné zážitku a osměvu i děti. Prostě vždycky něco navíc.
0: No a když člověk zrovna nestojí teda pod podiem, čím vším může na festivalu strávit den?
1: Je tam spousta míst, kam si člověk může odejít třeba odpočinout. Může se jít dobře najíst, může se jít osvěžit, může si jít něco zahrát. Nemusí být opravdu čistě u té stage. A celý ten areál je připravený tak, aby se v něm dal strávit celý den na pohodu a s dobrým zážitkem.
0: Je letos něco nového nebo speciálního, co by si návštěvníci rozhodně neměli nechat ujít na slavnostech jihu?
2: Určitě ano. Kromě skvělého programu a zahraniční hvězdy Drupyho mají letos slavnosti jihu i velmi silný lidský rozměr. Součástí festivalu bude i veřejná sbírka na vybudování solné jeskyně pro děti ze speciální školy Diakonie. Věřím, že návštěvníci ocení, že mohou si užít krásný festival, zároveň přispět dětem, kterým to opravdu pomůže a odejdou plní dojmu, nadšení a budou se těšit na další ročník.
0: Za chvilku ještě probereme, jak se takovému festivalu podaří dostat Drupyho do Ostravy. Zůstaňte s námi.

0: stále ladíte a posloucháte Hit Radio Orion. Letošní slavnosti jihu jsou záležitostí rovnou tří festivalových dnů. Konají se 19. až 21. června. Když se řekne letošní slavnosti jihu, jedním z velkých taháků je hlavně Drupy, italský zpěvák. Jak se vám ho podařilo dostat do Ostravy?
1: Důležité je, že se podařilo. Ta cesta bývá jako vždy u těch větších hvězd lehce trnitá. Začali jsme komunikaci standardně e-mailem, potom následovala řada jednání. Díky tomu, že vlastně Drupy už zamířil do České republiky, tak se podařilo setkat s jeho manažerkou, ptala se na naše slavnosti, líbil se jí ten koncept a jsem moc ráda, že se opravdu to podařilo dotáhnout a Drupy u nás vystoupí.
0: No a co pro vás znamená, že na festival přijde takováhle velká zahraniční hvězda?
1: Pro nás je to hlavně ta radost, kterou můžeme nabídnout všem návštěvníkům, že je to zase něco specifického, něco, co se běžně nevidí. Z hlediska organizátora je to pro nás opět trošku výzva, ale stojím si za tím, že se k nám všichni vystupující rádi vrací, protože my opravdu velmi striktně dodržujeme všechno, co jsme si dohodli, ať už je to na papíře, po telefonu nebo na podání ruky.
0: Co můžeme očekávat od jeho koncertu? Bude to spíš nostalgie, anebo pořádná show?
2: Já si myslím, že určitě obojí. Drupy má obrovské charisma a jeho písně znají celé generace. Zároveň ale umí vytvořit skvělou atmosféru a věříme, že to bude jeden z nejsilnějších momentů celého festivalu slavnosti.
0: A úplně na závěr, představte si, že vás teď poslouchá někdo, kdo pořád ještě váha, má mít, nemá mít. Proč by měl letos na slavnosti jihu dorazit?
1: Protože má možnost zažít úplně tři skvělé dny nabité programem, kde si vybere každý. Od pátečního koncertu pro duši v kostele svatého ducha, kde bude hrát na violončelo skvělý Petr Špaček a na varhany Přemysl Kšica. Po sobotní a nedělní program, kde jsou fakt, myslím, že dobrá jména. Reigo, Lunatic, Griffio, Rytmus, Arakain, Olympic, Robin Zud, Martina Partová, Divokej byl, Rybičky 48 a už zmiňovaný Drupy. Každý si může podívat na ten harmonogram, přijít, kdy mu to sedí, anebo zůstat celý den, ale teda bylo by fajn, kdyby na noc chodit jako domů. Jo? Každopádně na webu slavnostijihu.cz najdou všechny informace, jak o vstupenkách, tak právě o tom programu. No a my už se budeme jenom těšit na viděnou.
0: Mými hosty byla paní Gabriela Gerová, ředitelka kultury jihu, a také místostarostka paní Martina Jarošková, která má pod sebou finance a kulturu městského obvodu Ostrava jih. Děkujeme za návštěvu, ať se daří a ať se akce vydaří.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
8: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
9: Pondělí, úterý, středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
10: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok. Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
12: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bíl.

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz. Oh.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.
3: Lásko, jaký bys chtěla auto?
4: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
3: Ale já myslel, jakou barvu?
4: Barvu? Já tak to nevím.
3: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.

jsme Hit Radio Orion a budeme zdravit, jako vždycky o 11:30 vybírám z vašich vzkazů na našem WhatsAppu dneska Šárku. Šárka nás ladí v autě po cestě do Ostravy na státnice. Tak bych chtěla něco hezkého zahrát pro komunitní porodní asistentky, které právě dnes v odpoledním termínu ty státnice dělají. Tak a to všem dobře dopadne, ať jim ten magister moc sluší. Holky, vy to dáte, vy jste šikovné, my vám věříme a držíme palce. Kapela

0: nejlepšího spůdku Moravy a Slezska. Může to být obrovská hospoda, do které se sjíždí celá obec, ale může to být klidně i nějaká malá hospůdečka pod Javorníkem, nebo někde schovaná u lesa. O to víc si máte rádi, protože ji nikdo nezná, ale my o ní chceme vědět všechno. Tak ji nominujte na Hitradio Orion.cz, kolonce Ať žije Morava a Slezsko, a někoho z vás za váš hlas pošleme na koncert Činasky do Valmezu. Dáme vám rovnou 4 lístky, takže krásná odměna. V pátek dopoledne vyhlásíme vítěze, nejen z vás hlasujících, ale hlavně teda najdeme tu nejlepší hospůdku, díky které jste schopni jet třeba i desítky kilometrů, protože tam prostě mají to nejlepší pivo na světě. To se dá dělat. S vámi se dnes loučí Karla Michalíková, přeju vám hezký den a já jdu skákat někde do bazénu.
1: Ať žije Morava a Slezsko. Skvělá místa, skvělí lidé. Hit Radio Orion. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
2: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
4: Vysočina, to je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
3: a poctivé pivo z místních pivovarů.
4: Vysočina, to je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
3: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
10: Objevte širokou nabídku stylových a výkonných vozů MG u LXM Motors na Starém Jičíně.
11: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes přijde osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
12: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
14: Senkor.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
14: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
14: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
14: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
16: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Odrách, třída Osvobození. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90. Sleva 50%. Bila. To dobré začíná u nás.
17: snídaně šampionů na Hit Radio.
18: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
19: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
18: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
19: Aha.
18: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
19: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
18: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
20: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem,
19: myslím. Je to tak, zítra 16:20.
18: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu zásilku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
17: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Policie vyšetřuje nehodu v Ostravě na křižovatce ulic Poděbradová Žerotínová. Bourala tady dvě auta. A na sjezdu z dálnice D48 na Třinec směrem od Frýdku Místku dnes pracují silničáři. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
1: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na Českopolské hranici.

0: zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Řekneme to rádi a nahlas.

0: Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
5: Jsou tady.

0: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Budoucí maminky čeká příjemná změna. Vláda schválila návrh na navýšení rodičovského příspěvku. Jeho cílem je zmírnit dopady inflace na rodiny s dětmi. O kolik se částka zvýší, popisuje mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Jakub Slavík.
4: Schválený návrh počítá se zvýšením celkové částky rodičovského příspěvku z dosavadních 350 tisíc korun na 400 tisíc korun pro domácnosti s jedním nejmladším dítětem. V případě rodin, ve kterých se současně narodí dvě nebo více dětí, by se celá částka zvýšila ze současných 700 tisíc na 800 tisíc korun.
3: Změna se bude vztahovat na děti narozené od 1. ledna 2027. Alergiky v horkých dnech mimořádně ohrožuje pyl v ovzduší. Týká se to prakticky celého území Česka. Situace by se měla zlepšit jen mírně na severu nebo východě během čtvrtka. V ovzduší jsou hlavně pily trav a obilovin. Nějakým druhem alergie trpí v Česku zhruba třetina populace, alergie na pily jsou nejčastější. Teď se podíváme k nám.
5: Baník je blízko k záchraně. Fotbalisté Ostravy v úvodním utkání baráže o nejvyšší soutěž porazili doma Táborsko 3-0. Baník rozhodl proti druhému týmu druhé ligy třemi góly po přestávce. Postupně se trefili Michal Fridrich a střídající Marek Havran s Jiřím Boulou. Odveta se bude hrát v sobotu od 13 hodin v Táboře.
1: Hokejový servis Hit Radio.
5: Čeští hokejisté zakončili základní skupinu na světovém šampionátu prohrou s Kanadou 2-3. To znamená, že naši ve skupině B ve Friburgu obsadili třetí místo a na čtvrtfinále se stěhují do Curychu. V klíčovém duelu vyzveme Finsko. Zápas se bude hrát zítra v 16:20. V dalších duelech se utkají Kanada se Spojenými státy, Švýcarsko se Švédskem a Norsko s Lotyšskem.
6: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
5: Odpoledne se na Moravě a ve Slezsku mohou objevit lokálně přehánky, výjimečně i bouřka, pak se ale zase vyjasní. Teploty dnes do 29 stupňů, na horách kolem 22.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Je to tak, jsou 3 minutky po 12. hodině, dobré poledne vám přeje Kuba Urban z Hit Rádia. No a kamarádi, přátelé, jsme tady opět. Vzpomínky, dobré vzpomínky, zlaté staré časy, říkat tomu můžete jak chcete, i tohle jsou srdcovky, takže já vás opět vezmu do půl hodinky, kde hrajeme nejenom známé písně, na které jsme možná zapomněli, jo, ale na kterém bych ve vás chtěl vyvolat nějaké vzpomínky, nějakou náladu, určitě na léto, na lásku, možná na první vztahy a tak dál, to už záleží jenom na vašich vzpomínkách. Určitě se mnou můžete vysílat na 777-937-777. Co nás dneska čeká? Jedna diskoklasika v novém kabátě, taky devadesátková legenda, italská pohoda, francouzská taneční hypnotická smyčka, na to se moc těším, anebo taková moderní srdcovka od L King. Ale začneme s skladbou, která má takový, já bych řekl, že opravdu zvláštní dar, jo, protože jakmile zazní, tak jakoby se ve vzduchu všechno tak nějak jako narovnalo, nálada se zvedla a prostě láska je ve vzduchu. Love is in the air!

0: Love is in the air, Milk and Sugar. No a že vám hned o něco lépe. Tohle byla jedna velká klasika v tanečním kabátku a vy posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Já myslím, že na rozjezd úplně perfektní pro dnešní srdcovky. Původně nesmrtelná klasika, ale v tomhle tanečnějším kabátě to má pořád takovou lehkost, nadhled a prostě přesně ten typ energie, který se k polední až podezřele dobře hodí. Tak kamarádi, přesuneme se teď do poloviny 90. let. Schválně můžete zapomínat, co jste tak jako zhruba dělali. K písničce, která vlastně nebyla jenom hit, ale byla to i výpověď. Jestli vám něco říká zkrátka TLC, TLC. To byly holky, které se vlastně dali dohromady v té největší době takových těch girl bandů. No a jedno ze zásadních témat, které rozebírali, tak vlastně byly samozřejmě vztahy k chlapcům a dokonce i ty mezilidský vztahy. A Waterfalls je jedna z těch písní, která patří k tomu nejlepšímu od TLC. Mimochodem, dneska jedna z nejvýraznějších tváří celé skupiny, Lisa Left Eye Lopez, tak slaví narozeniny. Tak proto si dáváme TLC, no a za pár minut se podíváme do Itálie, do slunné Itálie, za písní, která vám dokáže jako vyvolat úsměv, podle mě jenom řeknete Felicita a už podle mě jako tušíte, kam se vydáme. Dáme si 80. léta, protože v srdcovkách tak nějak brouzdáme hudební historii 90. 80. milénia, ale hlavně vaše vzpomínky. 777 937 777. Dejte kamarádi vědět, vysílejte se mnou a tohle jsou

0: Posloucháte srdcovky u nás na Hit Radio. Tohle je typický příklad toho, kdy vlastně absolutně nemáte tušení, kdo tohle naspíval. Ale víte Feličitu, jo? Romina Power, El Baño. Tohle je ten správný název a jinak tohle je prostě klasický 80-kový Italo disco.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No já to prostě miluju, jo. Tohle je zrovna jedna z těch písní, které patří jako ke zlatému fondu a vzpomínám si, jak jsme s rodiči jezdili do Itošky, hezky na Dovču a tohle nám tam hrálo. Samozřejmě v autobuse, jo. Autem jsme nejezdili. Ha, hezky pěkně, hranatou karosou. No, přátelé, pojďme dál. Od Feličity se přesuneme na taneční parkety a dáme si jednu píseň, která je velmi, ale jako velmi jednoduchá, co se týká samozřejmě textu. Je tam jenom slovo around the world, nebo slovní spojení around the world, okolo světa. Je tam ale jako hodněkrát. Dokonce si z toho můžeme udělat takovou malou soutěž. Zkuste mi napsat, kolikrát uslyšíte around the world v následující písni od Daft Punk. Kdo se aspoň přiblíží nebo snad trefí to správné číslo, tak tomu uděláme velký hold ve vysílání Hit Radia, jo? 777-937-777, tam mi můžete psát, kolikrát se zopakuje Around the World v téhle skladbě. A je to celkem vysoký číslo. A za pár minut taky El King, tohle jsou srdcovky a tohle je vaše polední Hit Radio.

0: takhle hrajeme u nás na Hit Radio a tohle jsou naše srdcovky pro dnešní středu. Doufám, že jste tam našli tu svoji a já se ještě velmi rád vrátím k srdcovce, která zněla před chvílí od Daft Punk a Around the World. Vy jste počítali a někteří se dopočítali.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Tak já si myslel, že do toho se mnou nepůjdete, jo, ale tolik zpráv, které dorazilo, za to samozřejmě patří velké díky. Počítali jste velmi pilně. Měl jsem tady několik tipů. Například Michal z Trutnova psal, že 144krát. To samé napsal Frank, 144krát. Kluci, jako, že vy jste si to našli na Google, protože existuje samozřejmě dlouhá verze a krátká verze. Takzvaná albová verze a potom verze do rádia. A v té dlouhé albové verzi to bylo skutečně 144krát. Nicméně my jsme hráli o něco kratší verzi, která má 3 minuty 49 vteřin a správné číslo, jako úplně správné číslo, je 81. Nicméně, já jsem to počítal s váma a protože se ten ocásek té písničky tak nějak trošku zkracuje, tak si myslím, že vy, kteří jste napsali 76, tak máte naprosto správně, protože tolik jsem se dopočítal i já. To znamená Lucka, Pavel, Žaneta, další Lucka, která napsala, ne, že bych se teda v práci úplně nudila, ale pauzu potřebuje každý, já jsem napočítala 76krát Around the World. Ano, ano, ano. Tohle je totiž ten správný počet. Tak jestli jste dospěli ke stejnému číslu, počítali jsme všichni naprosto správně. Tak, teď už je to na vás, kamarádi a přátelé. Stačí napsat vaší srdcovku, kterou byste chtěli slyšet ode mě a já vám ji už za chvíli zahraju. 777-937-777.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
3: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
4: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
3: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
4: Aha.
3: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
4: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
3: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2, říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
5: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem, myslím.
4: Je to tak, zítra 16:20.
3: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu sáskovku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
2: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
6: Na Slezsko-Ostravském hradě se i letos znovu zabydlí Shakespeare. Letní shakespeareovské slavnosti přinesou večery pod širým nebem a příběhy, které fungují už stovky let. Od 20. července až do 10. srpna na vás čekají komedie, tragédie i romantika. Třeba Veselé paničky Windsorské, Otelo nebo Večer tří králový. Začíná se vždy o 8:30 večer, když zapadne slunce a hrad se rozsvítí. Pokud chcete divadlo s atmosférou, která se nedá zavřít do klasického sálu, vyrazte v létě na Slezsko-Ostravský hrad. Více na www.zhakespeare.cz.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
7: Kaufland.
8: Jsou tady.
7: Jsou tady.
9: Jo, jsou tady.
10: Jsou tady.
7: Řekni to všem!
10: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
7: Jsou ještě tady?
11: Jsou tady.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
13: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláčkuře i hranolky.
12: Všechno najednou?
14: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
15: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
16: Objevte širokou nabídku stylových a výkonných vozů MG u LXM Motors na Starém Jičíně.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
8: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka Shop Roku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
11: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
11: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: Co se tady děje?
17: Co se chystá?
18: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
21: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Bila klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Bila. To dobré začíná u nás.
22: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Datart.
23: Senkor.
24: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a Dabu. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Maneskin. A taky před první srdcovku jsme se dostali u nás na Hit Rádiu. Ano, úplně poslední tečka.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Za písně, které milujete, které máte v srdci, na které si rádi vzpomenete, které vám zkrátka třeba udělají radost pro dnešní středu. A já jsem vybral jednu, která by Wendy rozhodně jako radost měla asi udělat, protože, jak sama píše, dneska se chystám na svý srdcovky už od puberty. Chystám se do Prahy na EKNA. Zatím jsem ale v práci, ale už mě to za chviličku čeká, dlouhá a horká cesta do Prahy. A protože od rána nemám moc dobrou náladu, tak si říkám, že by si mi mohl trošku naladit notu a navnadit mě na ty kluky v Outu aréně. Díky moc. No jasně, Nio a Akon jsou mimochodem dneska v Outučku, takže vy všichni, kteří tam jdete, kteří tam směřujete, tak i tohle vlastně bude kromě Wendy i pro vás, protože Akon, to je velká hvězda. Já jsem vybral Belly Dancer a hrajeme to jako dnešní středeční srdcovku pro vás, pro všechny, kteří si rádi vzpomenete na píseň, kterou jste možná zapomněli, ale pořád jí máte v srdci. Akon a Belly Dancer. Hit Radio.

takhle vám hrajeme u nás na Hit Radio ve 3:15. Srdcovky za námi, ale nebojte se, zase zítra přesně ve 12 budeme vzpomínat na vaše oblíbené hity a vy už se teď můžete těšit, případně si napsat o nějakou tu svojí. Za pár minut jsou tu další zprávy, a to přesně v jednu hodinu. Představte si, že jestli vlastníte nemovitost, měli byste platit? No jo, poslední dny na zaplacení daně z nemovitosti. Musí to být na účtě do 1. června, tak my vám řekneme podrobnosti a to už za 15 minut.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
7: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
8: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
7: Když fandění, tak Mironet!
8: Klikni dvakrát!
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
10: Senkor.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy. Oh!
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
14: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
15: Čerstvé jako z Kauflandu.
16: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: s vámi Hit Radio. Jakožto dnešní středeční parťák, my vám za chvíli budeme hrát třeba Robbieho Williamse, ale to všechno bude až po čerstvých zprávách. A hlavně vydáme se taky na silnice, abyste věděli, kde se zdržíte.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 kolem 284. kilometru ve směru na Ostravu probíhají na krajnici práce údržby. No a nohu z plynu dejte raději i na příjezdu do Karviné směrem od Ostravy bude probíhat údržba vozovky. Přejeme šťastnou cestu, bez nehod a dobře dojeďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější

0: Krásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na česko-polské hranici.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
4: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
5: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 13 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Mádle.
7: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DIS+, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DIS+ jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
6: Zaplacení této daně není složité, možné je také online prostřednictvím portálu Moje daně. Podvodníci aktuálně zneužívají jména policistů z Jablonce nad Nisou. Pracovníci tamního územního odboru už přijali řadu telefonátů od lidí z různých koutů republiky, které se pokusili podvodníci připravit o peníze. Ověřovali si, zda jim kriminalisté skutečně volají. Letošní hokejové mistrovství světa by mohlo pro český nároďák skončit už ve čtvrtfinále, tak zní odhad bookmakerů. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko, jak sázkové kanceláře, tak také většina sázejících. Na letošní šampionát byly zatím vsazeny bezmála 2 miliardy korun. Nejpravděpodobnějším vítězem je nadále Kanada. Teď se ještě podíváme k nám.
8: Bezmála 200 kostelů, kaplí, modliteben i dnes už zaniklých sakrálních objektů se tento pátek zapojí do noci kostelů v olomoucké arcidiecézi. Tradiční celovečerní akce nabídne návštěvníkům komentované prohlídky, koncerty, výstavy, hry pro děti i netradiční setkání s duchovním prostředím. Noc kostelů se každoročně koná napříč Českou republikou.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
8: Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno, postupně oblačno a lokálně se přidají přehánky. Výjimečně nelze vyloučit i bouřku. Nejvyšší teploty až 29 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách okolo 22.
5: Jirka Pelnář, Hit Radio.
9: Obvykle ano, v tomhle čase, to znamená po 13. hodině, ale dneska bez Jiříka, to ale neznamená, že by Hit Radio tady nebylo a nebyli jsme tady my s dobrou náladou a se skvělými hity. Zdraví vás Kuba Urban a mám pro vás určitě Robbieho Williamse, Love of My Life, dáme si Chainsmokers hned na úvod, no a za pár minut pro všechny, kteří rádi čtou, tak pozor, pozor, velká to soutěž, hlavně pro všechny pozorné čtenáře, protože já vám budu předčítat a vy budete říkat, je to pravda nebo fikce? Zahrajeme si takové jako bylo nebylo, jo? Tak uvidíme, jestli to zvládnete. Dobře poslouchejte, jak jsem sliboval, Chainsmokers a Coldplay jsou tady právě teď, tedy 4 minuty po 1 hodině odpoledne. Hit Radio.

0: byl Robbie Williams. Hit Radio je s vámi, za pár minut hrajeme činasky. No ale přátelé, vrhneme se taky na hru a na čtení, jo? To je zásadní. Protože nejenom celý tento týden, ale rovnou celé dva týdny. Pro vás vždycky po 13. hodině máme kompletní kolekci knížek Lizy Reganové. Je to parádní balíček v hodnotě 5000 korun. Ale hlavně, vy musíte přijít na to, jestli já si vymýšlím, anebo čtu pravdu. Ano, je to prostě pravda nebo lež. Ačko nebo Bčko. Záleží na vás. Stačí to odhalit, jo? Možná stačí mít jenom nějaké takové lehké cítění. A když to zvládnete, no tak odměna vás rozhodně nemine. Takže celé léto 10 knih. Připravte si telefon 800 937 937 a vaším úkolem bude tipnout, zda ten příběh, který vám odvyprávím, tak je z knihy od spisovatelky Lizy Reganové, anebo je smyšlený. Samozřejmě, jestli jste četli její knížky, troufám si říct, že skoro máte už jako vyhráno, jo, že už tušíte. Tak co, vrhneme se na to? Já myslím, že bychom měli matčin hrot. Dobře poslouchejte a přemýšlejte, jestli je to příběh smyšlený anebo skutečný podle knihy. Někdy musíte vykopat staré démony, abyste ochránili nevinné životy. Když dva malí chlapci při hře v lese, nedaleko parkoviště pro karavany, najdou pohřbené tělo, policejní náčelnici Josie Quinnové se začínají vracet nepříjemné vzpomínky. I ona si v tom lese jako dítě hrávala, co nejdál od své nevyspytatelné matky Belindy Rouzové. Josie ale nemůže své vzpomínky dál potlačovat. Dentální analýza totiž prokáže, že nalezené tělo patřilo mladé ženě, která byla zavražděna před 30 lety. Ženě jménem Belinda Rouzová. Když se pak najde další tělo ženy, i ona je identifikována jako Belinda Rouzová. Jde o záměnu identit nebo o chybu v identifikaci? Ani jedno. A vysvětlení je prosté. Josina matka pocházela z trojčat, které v dospělosti páchaly podvody a proto žili pod jednou identitou. Shodou okolností všechny zemřely osamělé a protože tajili, že jsou tři, nikdo je vlastně nepostrádal. Tak co, přátelé, je to pravda nebo fikce? 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lizy Reganové jsou jeden napínavější než druhý.

0: Přátelé, kamarádi, bylo to extrémně napínavé a musím teda říct, že těch telefonů, že telefon tady neustále drnčí. Ale je jasné, že já prostě beru toho, kdo byl úplně nejrychlejší, kdo se mnou dostane v tuhle chvíli do vysílání. Je jasné, že rozdáváme parádní 10 knih od Lizy Reganové. A kdo je získá? No, můžete to být klidně i vy, ale já bych řekl, že až někdy příště, protože teď je se mnou na telefonku Hana. Hanko, hezké odpoledne.
1: Ahoj.
0: Ahoj, Hani. Tak prosím tě, než se dostaneme ke správné odpovědi, jak se máš a jaké máš odpoledne?
1: Já se mám výborně, je teplo, a dala jsem si zmrzlinu a dívám se z okna a je výborně.
0: Ježiš, to je krásný. Jaká byla? Byla vanilková nebo čokoládová?
1: Vanilková.
0: Vanilková, že je lepší, že jo?
1: No, jasně.
0: Takže, prosím tě, miluješ knížky, ráda čteš?
1: Nečtu až tak moc, ale jsem tam si ráda něco přečtu, něco zajímavého, napínavého.
0: Dobře. A myslím si, že Liza Reganová, slyšela si o ní někdy?
1: Neslyšela,
0: jo. O to lépe, protože přímo pronikneš do jejich děl. Mě zajímá, jestli ten příběh, který jsem četl před chvílí, příběh, který se jmenuje Matčin hrob, jestli byl reálný, skutečný podle knihy, anebo to byla lež jako věž.
1: No já si myslím, že to není pravda, že je to lež.
0: Jasná věc! Je to samozřejmě blbost, jo? To znamená, že já jsem si to vymyslel, i když příběh vychází z knihy, ale ten závěr je úplně smyšlený. Ve skutečnosti je totiž případ daleko temnější a opravdu jde o krádež identity, ale nejde v něm o trojčata, ale o úplně praxprostý zločin. O tom píše právě Liza v Matčině hrobě a ty si to přečteš. Takže gratuluju moc.
1: Jo, díky, skvěle.
0: Vůbec nemáš zač. Hani, užívej dnešního dne, jsem rád, že posloucháš Hit Radio a měj se zase krásně, jo?
1: Ty taky, ahoj.
0: Ahoj. A hezký den pro vás, pro všechny ostatní. Chtěli byste pořádné čtení na léto? Není žádný problém, zítra pokračujeme a je to zase na vás. Je to pravda, anebo lež jako věž?
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Young and Beautiful, Lana Del Rey. 5 minut před 1:30 a s vámi odpolední Hit Radio. Tak co si dáme za chvíli? Když s námi vydržíte i následujících pár minutek, no tak si dáme Marka Ambora, Belong Together, anebo bude i Alesso, který mimochodem ohlásil, že letos přijede do Ostravy a že to tam pořádně rozparádí. Ano, hned na začátku prázdnin na obrovský festival, tak Alesa uslyšíte a jeho Heroes za pár minut.
1: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
2: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.

0: potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktik papír CZ.
1: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti TJ Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
8: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
9: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
8: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
9: Když vysavače,
8: tak Mironet. Klikni dvakrát.
10: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
12: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

Tohle byl Aleso, vy posloucháte Hit Radio City, mám pro vás jednu nabídku. Jak se říká, ta se neodmítá. Protože jestli ve svých podcastových aplikacích hledáte nějaký podcast, který jste neslyšeli ještě, který vás vezme v čase trošku zpátky a který by vám měl připomenout třeba něco, co jste ještě ani nevěděli, tak vřele doporučuji Vypalovačku od našich kolegů a kamarádů z Hit Radia 90, protože tentokrát mají téma boybandy. A pojďme si říct, že souboj boybandů, to by vydalo klidně i na celovečerní film, jo, ať už si vezmete NSYNC, ať už si vezmete Backstreet Boys, můžete si vzít Westlife, můžete z těch českých Luhů a Hájů vzpomenout na Lunatic, jo? To všechno byly ty zásadní boybandy 90. let. No, mluvil jsem o Westlife, ti se dali dohromady někdy na konci 90. let, tuším, že to byl rok 1998, jinak jsou samozřejmě z Irska, ale taky extrémně populární a myslím si, že to táhli do nějakého roku 2010, možná 2012, pak si dali nějakou pauzu, pak zase zjistili, že retro celkem frčí, tak se vrátili zpátky, a to v roce 2018. No a Uptown Girl od Westlife není jejich originální věc, je to předělávka, ale i tak to zůstává jedním z nejzásadnějších hitů jejich hudební kariéry. Takže vypadá.

0: jedna z těch novinek u nás ve vysílání. Tohle byly UDG a Odléták. A to ve 3:15. S vámi samozřejmě Hit Radio, no a další velké hity My Chemical Romance si dáme a jejich Welcome to the Black Parade. A nebo zpěvačka, která není ani černá, ani bílá. Ona to má tak na půl. Dáme si See You.
1: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
4: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
6: Jedinečná nabídka v Tetě. Připravte se na letní dovolenou s produkty na opalování vybraných značek se slevou minimálně 40%. Nebo objevte slevu až 40% na celou značku kosmetiky DAF. Více na tetadrogerie.cz.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Kamarád se mě ptal, proč by si měl nechat vyměnit autosklo právě u nás. Já mu říkám, protože neděláme nic jiného, jen měníme a opravujeme autoskla. A děláme to rádi a fakt dobře. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
10: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
13: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
14: Nákupy v online shop.cz.
15: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
14: www.onlineshop.cz.
16: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
17: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
18: Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: No jo, druhá hodina odpoledne, Hit Radio a za pár minut třeba Cyril anebo Marquez, to všechno vám nabídneme už za okamžik. Jak to vypadá na silnicích?
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 na 354. kilometru směrem od Olomouce na Polsko probíhá u krajnice údržba zeleně. Rozhodně to tam moc nehoňte. No a v Olomouci ve Velkomoravské ulici bude na krajnici probíhat údržba vozovky. Mějte za volantem pevné nervy. Vaše dopravní info volejte na 800 291.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky pro bazén. www.proxim.cz.
3: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Já tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
6: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
6: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžeme pomoci, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
10: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do

0: stínu a okamžitě to zvířata využijí.
1: Misku s vodou pro ptáky můžeme dát také na parapet. Ministerstvo zemědělství nadále vyplácí dotace holdingu Agrofert. Má za to, že na zemědělské dotace se nevztahuje omezení, o kterém rozhodla Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše. Uvádí to deník N. Evropská komise napsala českým úřadům, že do vyřešení střetu zájmu nebude proplácet žádné dotace firmám spojeným se šéfem kabinetu. Elektromobilita v Česku posiluje. Duben byl v počtu nově registrovaných elektromobilů rekordní. Česká republika díky tomu opouští poslední příčky žebříčku zemí Evropské unie. Aktuálně je v podílu elektromobilů na 22. místě. Teď se ještě podíváme k nám.
2: V nemocnici v Bruntále začne od nadcházejícího víkendu fungovat nová zubní pohotovost. Je v prvním patře zdravotnického zařízení a v naléhavých případech bude o víkendech a svátcích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Ještě loni se v pohotovostních službách podle rozpisu střídali zubaři ve svých ordinacích na různých místech Bruntálska.
3: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Na Moravě a ve Slezsku bude odpoledne polojasno, postupně oblačno a lokálně se přidají přehánky. Výjimečně nelze vyloučit i bouřku. Nejvyšší teploty až 29 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách okolo 22.
4: A teď už jdeme dál, máme 2 minutky po 14. a čeká nás Avril, Cyril a nebo Marquez. Já jsem Kuba Urban, dobré odpoledne.
3: Hit Radio.

Markézem. Právě teď u nás na Hitrádiu a za pár minut taky s Evou Farnou. Mimochodem ve videoklipu Na ostří nože hrál Jarda Jágr. Si asi pamatujete. Ano, zítra Jarda Jágr ku podivu nebude na hřišti. Zatím není na soupisce, takže to můžeme asi potvrdit. No a my věříme, že po tom zaváhání se Slovinskem, s Norskem a tak včera ten výkon i přes prohru si myslím, že byl celkem velmi slušnej. Já teda křičel dost, já je tam hodně tlačil a já jim věřím. Dostáváme do čtvrtfinále Finsko. Já si nepamatuju, kdy naposledy jsme hráli proti Finům, nějaký takovýhle čtvrtfinálový či semifinálový utkání, tak věřím, že nám tenhle severský soupeř jaksi bude po chuti, jo, a že to zítra zvládnem. Zásadní je ovšem, kamarádi, že je to 16:20, jo, takže ten, kdo dneska dělá, nebo zítra dělá do 6 do večera, tak bude muset nenápadně se koukat jako přes rameno někde, jako na telefonu nebo tak, aby to šéf hlavně neviděl, ale nemáme ten večerní zápas, ale máme ten odpolední, to znamená v 16 hodin 20 minut. Zase víme, že cca někdy okolo 7 hodiny už bude rozhodnuto, jestli tenhle šampionát bude medailový, a nebo jestli pojedeme dolů. Tady je Evo Farná, za pár minut taky Lost Frequencies, no a dáme si i Michaela Andrewse, jo? Mad World, za pár minut, Hit Radio.

0: Někde je ten svět prostě hodně divoký, hodně šílený. Mad World. Michael Andrews. A za pár minut další velké hity, třeba od Black Eyed Peas. I got a feeling that tonight's gonna be. Mimochodem, z Black Eyed Peas se teďkon váže jeden za mě docela hudební bizar, protože Black Eyed Peas zpětně upravili text písně Hey Mama, aby byl prý citlivější k válce v Iráku. Na albu měli řádek o tom, že schazujou bomby na Blízkém východě. No a v rádiové verzi to museli přepsat na nevinný Drops the Bombs. Takže, jakože, hele dobrý, možná spíš asi politický gesto nebo co. Já si jenom říkám, jestli už není trošku pozdě. Ta písnička už má přes 20 let. Jako. Taky tohle se děje v hudebním průmyslu. Black Eyed Peas a I've Got a Feeling dáme za chvíli.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
3: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
2: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
3: Aha.
2: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
3: Tak aspoň víme, že vsadil na Česko.
2: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
4: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem,
3: myslím. Je to tak, zítra 16:20.
2: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu zásilku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
5: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
7: Senkor.
8: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
9: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trax, akciová společnost. Více na kopřivnickednytechniky.cz.
10: Veverek je plný les, ale veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
11: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: My Blood Running, Ray Dalton u nás na Hit Radio a za pár minut jeden svaz českých bohemů. Máme rádi všichni, dáme si vohnouty, ale teď jedna čerstvá zpráva. Říká vám něco jméno Los Emil, ne? Už jste asi slyšeli. Los Emil, to je vlastně taková slavná postava, no tak ona to byla reálná postava, slavné zvířátko prostě, které nám tak chodilo po Šumavě, po hranicích a bylo v podstatě jako lákadlem atrakcí, jo. Tak představte si, že Los Emil to dotáhl tak daleko, že je o něm i film, no jo, a bude v kinech. Takže kdybyste si chtěli připomenout to jeho putování po českých luzích a hájích, tak můžete vyrazit do kin, samozřejmě spíš do těch menších, než do nějakých velkých multiplexů, ale tam bude právě snímek o tom, jak se Los Emil stal miláčkem celého národa, a to nejenom u nás, i v Rakousku a v Německu, protože on byl kosmopolitní, on tak jako přebíhal, ty státy mu nedělali problém, jo, využíval velmi dobře šengenského prostoru, takže chodil si každou chvíli někam jinam. Takže Los Emil dokonce bude i v kinech. Vřele doporučuji snímek takhle, jo, nečekejte, že to bude kreslený, ani nečekejte, že to bude vtipný. Je to prostě spíš o tom, o hezké přírodě a o tom, že sem tam někde vykoukne los a že jsme mu říkali Emil. On sám to doteď neví. Vohnouti a svaz českých bohemů a za chvíli Rudimental. To je muzika u nás na Hit Radio.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

0: Rudimental a taky Ella u nás na Hit Radio. Tohle vám dáme za chvíli, to je taky Ella, ale Golding v tomhle případě. I Need Your Love, budeme hrát za pár minut v spolupráci s Calvinem Harrisem. No a to je vlastně jedna z těch úplně posledních teček, alespoň pro dnešní odpoledne, protože no, třetí hodina se blíží, to znamená, že vaše nejoblíbenější odpolední show už je připravena. Ode mě snad ještě poslední připomenutí, nezapomeňte dneska na všechny Valdy, protože Valdemarové mají svůj svátek. Kuba Urban se loučí, ahoj!
1: Radio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu.

0: i každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Objevte širokou nabídku stylových a výkonných vozů MG u LXM Motors na Starém Jičíně.
12: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
16: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
15: Když fandění, tak Mironet!
16: Klikni dvakrát!
17: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
18: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
19: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
20: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
21: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Pojďte hezky někam do stínku, pojďte se s námi odpočinout od docela drsného odpoledne.
1: A hlavně pojďte se s náma přivítat, dobré odpoledne přeje Michal s Evelínou a hned na start posílám nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D48 na 25. kilometru směrem na Frýdek místek je bouračka dvou aut, na místě zasahují záchranné složky. Pozor taky v Rudné ulici v Ostravě směrem na Porubu, na mostě přes Odru se srazila dvě auta, tvoří se tady kolony, tady se hodně zdržíte. A na Opavsku na výjezdu z Velkých Heraltic na Jakartovice se střetlo osobní auto s traktorem. I tady počítejte s komplikacemi. Vaše dopravní informace volejte na 800 100 291.
2: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na česko-polské hranici.
3: Kaufland.
4: Jsou tady.
3: Jsou tady.
5: Jo, jsou tady.
6: Jsou tady.
3: Řekni to všem.
6: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
3: Jsou ještě tady?
7: Jsou tady.
8: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
9: Já.
8: Protože jsou spolehlivé?
9: Já, natürlich.
8: A se zárukou na 5 let zdarma?
9: Já, sicher.
8: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Kombo. Nyní v akční nabídce.
10: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
11: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
12: On air.
13: Online.
12: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
14: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Jednání k přesunu agent s premiérem Babišem a několika ministrů opustili někteří zástupci lidskoprávních a protidrogových organizací a vládních rad předčasně.

0: Popsali ho jako smutné, nedůstojné šaškárnu a absurdní divadlo. Místo jednání se mělo konat představení změn. Národní památkový ústav zpracoval analýzu území po staré Karviné v dnešní karvinské části doly, kde by mohla být vyhlášena památková zóna. Rozsah ochrany území bude asi ale menší, než památkáři původně zamýšleli. Návrh podal spolek Stará Karviná. Na hřišti byli fotbalisté Bayernu Mnichov v uplynulém ročníku německé ligy k nezastavení, ale před zápasy mají zřejmě sklony k loudání. Mistrovský klub dostal od disciplinární komise pokutu 65 tisíc eur za pozdní příchod ke dvěma utkáním, která proto nemohla začít včas.
1: Hokejový servis Hit Rádia.
0: Švýcarský útočník Sven Andrighetto vede po základních skupinách produktivitu hokejového mistrovství světa v Curychu a Freiburgu s náskokem 2 bodů. V 7 zápasech si připsal 13 bodů a s 9 asistencemi se dělí i o pozici nejlepšího nahrávače s Kanaďanem Sidneym Crosbym. Nejlepším střelcem je se 7 trefami Lotyš Rudolf z Balcers. Statistikám brankářů vládne Švýcar Leonardo Genoni.
2: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
1: Počasí v 5 slovech.
3: Nebojte, zítra se počasí zase sklidní.
1: Hit Radio Orion.
4: Došlo na tvá včerejší slova po cestě do rádia. Taková průtrž mračen, která přišla fakt tak rychle, že mi nestačila zajet střecha. Úplně mě to sprchovalo.
3: Ježíš, to může být dobrý. Ježíš, to bych chtěla.
4: A to si tomu včera absolutně nevěřil, že se může vytvořit mrak a to bylo teda giga mrak.
3: A ty zatáh a ta střecha pomalu.
4: A já jsem byl sprostý, ale vy nebuďte, užijte si s námi odpůlku.
3: Nebuďte sprostí, buďte s námi. Miraj a tenkrát

0: šály. S šálou bych do toho dneska v žádném případě nešla. Šálu odhoďte. Lady Gaga a Bradley Cooper, náš oblíbený filmový pár.
1: Dobré odpoledne přejeme a pojďme si hned z kraje odpolední show říct, kdo je dneska top a kdo flop dne. Jo, tak dobrý. A blbý den může mít člověk prakticky kdykoliv. Začínáme tím flopem. Paraglidista na Prachaticku trefil nejvyšší strom široko daleko a zůstal na něm viset. To je fakt jako pech, to je ten horší den.
0: Pak tady padla historicky nejvyšší výhra v loterii v Česku. V Euromilionech někdo vyhrál 3 miliardy korun. Fucking 3 miliardy korun.
1: Opakujeme 3 miliardy, jo? Tak to začíná jako úplně nová kapitola života, ale totálně. A my doufáme, že to vyhrál někdo z Moravy a Slezska, nějaký třeba novopečený miliardář z Chatrče, že?
0: Jako představte si, že byste tohle vyhráli vy, šli byste další den do práce. A kdyby vás napadlo, že jako jo, chceme vědět proč, tak...
1: Ten důvod, přesně.
0: Samozřejmě jako, tak šli byste do práce. Přece museli byste chvilku dělat ještě nějaký, přestírat nějaký normální život.
1: No tak minimálně, dokud ty prachy nemáte, že?
0: Jo. A pak asi ne, no. Pak bych si to tam celé koupil.
1: Přesně. Jako nemůžeme toho šéfa poslat někam hned druhý den. To by nebylo úplně strategické, ale vy nám napište, jo, jestli byste šli další den do práce na WhatsApp. 724-299-199 a pokud nás posloucháš i ty, miliardáři, napiš nám určitě taky. A nebo nám aspoň objednej pizzu do studia.
0: Šábni se.
1: Pizzu ze zlata,
0: krásu,
1: díky.
0: Ty krásu prostě. Má to smysl. Já musím zase začít sázet.
1: Já taky. Ty jo, normálně. Musím začít asi gamblit. Taylor Swift, Fate of Ophelia. Dobré odpoledne.

0: Karavana. Dneska nebo včera, nevím, prostě teď někdy, někdo z České republiky vyhrál v loterii 3 krásné miliardy.
1: A my jsme se vás ptali, jestli byste šli do práce, kdybyste ty 3 miliardy, jak je to miliardy? To nejsou melouny, to jsou...
0: já nevím, to je jedno.
1: To jsou miliardy, dobře?
0: Nás to nemusí zajímat.
1: přesně. Karel z Ostravy, jo, píše. Do práce bych šel normálně dál, ale jenom jednou a proto, abych mohl dát výpověď osobně, pomalu a v županu.
0: Kdybych vyhrála 3 miliardy, tak do práce přiletím helikoptérou. Jen proto, abych kolegům vrátila těch 47 korun za oběd z roku 2019, Lenka.
1: A jo, ještě píše, a možná bych tu firmu cestou na kafe koupila. Radka napsala, po výhře bych normálně přišla do práce a celý den bych strašně pomalu otevírala notebook. Jen aby všichni viděli, že už nemusím.
0: Všecky si vás koupím.
1: To je potvora, že?
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Spolehněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
5: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
6: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H plus H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H plus H.
9: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
10: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na Senkor.cz.
11: Senkor.
12: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Lásko, jaký bys chtěla auto?
15: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
14: Ale já myslel, jakou barvu.
15: Barvu? Já tak to nevím.
14: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně.
11: Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Píseň, která hodně vyletěla na konci tohohle roku, teda jako na začátek, protože End of Beginning, že jo? A ještě to má takovej ten pěkný kluk z toho Stranger Things.
1: A hodně to trenduje v Chicagu, když jsem tam byl, tak tohle mi CapCut nabízel jako první volbu na nějaké storíčko, protože jsem tam zpívá, že jo?
0: Je to trendy, no.
1: No tak pojďme. Teď si dáme něco, co trendy rozhodně není a je to úplně zbytečné.
2: NZ-ko. NZ. Nejzbytečnější zpráva.
1: Australský knihovník si každé ráno před sprchou vybírá špínu z pupíku a třídí ji podle barev do sklenic, jo? Před
0: 6
1: lety, no to vám musím říct, před 6 lety se tím dostal do Guinnessovy knihy rekordů. 3 sklenice pak prodal muzeu, protože se podle něj jedná o kolekci, která má hodnotu. Zamysli se nad tím, jestli by toto nebyl vhodný podnikatelský záměr.
0: Já tohle musím chvilku rozdýchat. Nejodpornější zpráva dne.
2: Nejzbytečnější zpráva. To nejzbytečnější info, které dnes rozhodně nebudete potřebovat, ale stejně si ho budete pamatovat. Hit Radio Orion.

0: hop, rozjet to.
1: Ježiš, víš o tom, že já zapnutý mikrofon, jo?
0: Vím, pojď,
1: jsem
0: pojď,
1: se
0: pojď, to, jedem.
1: Čikni ruce nahoru.
0: Pojď.
1: Verona zdraví všechny skvělý lidi. My zdravíme všechny skvělý lidi. Posloucháte Hit Radio Orion, díky, že jste s námi.
0: Severní Morava a Slezsko mají nespočet míst, která stojí za to vidět i zachytit. To je úplně bez debat.
1: Mm-hmm.
0: Teďka je ale ten správný čas, abychom se jimi pochlubili. A to už je na vás.
1: Hory, vodní hladiny, rozhledny, historické místa, městské zákoutí. Jak Moravu a Slezsko vidíte vy vlastníma očima? Vyrazte na výlet, vyfoťte jakékoliv místo v regionu. Nahrajte fotku do komentáře na našem Facebooku a jste ve hře.
0: Jednomu z vás, nebo jednoho z vás odměníme voucherem do hotelu Mercure Ostrava Center na dvě noci pro dvě osoby s bohatou snídaní a parkováním zdarma.
1: To je nejvíc v Ostravě centru, přesně, bacha, jako to není jenom tak, jo.
0: Přesně.
1: Hotel Mercure Ostrava je ideální pro odpočinek i objevování města, to je jasný, s moderním zázemím a skvělou restaurací, tu mám vyzkoušenou Winestone.
0: Soutěžíme do pátku, tak zapátrejte v paměti, jaké místo, které třeba míjíte cestou každý den do práce, má to svoje kouzlo.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 000 a náborový příspěvek 30 000. Dva dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Hitradio.
4: Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Potřebujete nové čelní sklo? U nás vám ho vyměníme snadno a bez starostí. Spolupracujeme se všemi pojišťovnami a tak všechno vyřídíme za vás. Stačí jen zajít na carglass.cz.
8: Carglass opraví, Carglass vymění.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Hledáte perfektní brýle na léto? V optice Fielmann pořídíte sluneční brýle od 300 korun a dioptrické sluneční již od 690 korun. Navštivte naše pobočky nebo nakupujte na fielmann.cz.
11: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
12: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
13: Senkor.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Do Penny dorazila polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
15: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.
16: Hit Radio. Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
17: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Hit Radio Orion.
18: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Když já řeknu, how do you do, ty řekneš, do you do. Jo, znáte to, když já
1: jsem teď rozhozený.
0: Nebo,
1: no, prostě rozletěly se dveře, David řekl, David Dračák, že, který je s náma ve studiu, David řekl, how do you do?
0: Ne, David
1: tu
0: řekl,
1: máte vedro jak cip.
0: Je tu vedro jak cip. Je, no, nám totiž tady jako hřeje ten obří mix, ze kterého my vysíláme, to je jak kamna.
2: No, je to cítit.
0: Takže tady jako může jet klima, no nic, jedem dál.
1: Tak řekni, co bude ve zprávách.
2: Tak staví se jedna část bohumínské nemocnice, ale úplně netradičním způsobem, administrativní budova. Pozor, pozor, tu nejdříve postaví v Havlíčkově Brodě za 40 mega.
0: Aha.
2: To byl voz, co?
1: No to je.
2: Pak ji rozloží a na kamionech přivezou do Bohumína.
0: A proč?
2: To je zajímavé. No tak asi se to takhle vyplatí.
1: A bude,
2: já
1: to, držet ve
2: bude to ve zprávách.
0: Bude to držet ve finále.
2: No mělo by.
1: Jestli to bude nemocnice z Lega, tak aby
2: myslím,
1: potom nepřišel.
2: Chlapci asi vědí, co dělají.
0: Jo, asi jo.
1: Tak jo,
0: a nemůžou to rovnou postavit v tom Bohumíně a nikam už to nevozit?
2: Tak je to otázka, která se nabízí.
1: Logisticky by mi to taky přišlo lepší.
0: Ale
1: my,
0: nám vědět,
1: co jsme my, abychom to tady vyřešili.
0: Právě, jiným způsobem, od střechy.
1: Tak jo, více ve zprávách, teď turn the lights off.

0: jak se tady zakončíme na cestách.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Olomoucku, ve Šternberku, v Jihlavské ulici bourala dvě auta. Pozor i v Kroměříži, v Kotojecké ulici u křižovatky s Alšovou, tady je další bouračka, na místě je dokonce záchranka. A v Olomouci v Sokolské ulici u křižovatky se Slovenskou bouralo auto s motorkou. Je tady opatrně. Dobře, dojďte. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro bazén. www.proxim.cz.
3: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
6: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
5: I teď?
7: Ano.
5: A teď?
7: Jo, včera, dnes i zítra.
6: Prostě pořád.
8: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
9: Help Days 2026 otvírá festivalovou sezónu ve Frýdku Mísku 5. a 6. června. Letos vystoupí tři sestry. Dimitri s Václavem Nojdem Bartou, Harley, Aleš Brichta, Red Z a spousta další. Lístky a informace najdeš na www.helpdays.cz.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
13: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V Česku čtvrtým dnem po sobě padaly teplotní rekordy. Nejvyšší teplotu včera naměřili v Doksanech na Litoměřicku. Teplota tam ukázala bezmála 33 stupňů. Nové rekordy v úterý zapsali měřící stanice téměř ve všech krajích. Majitelé nemovitostí mají poslední dny na zaplacení daně. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Více říká mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
14: Poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DISPLUS, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DISPLUS jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
13: Zaplacení daně není složité, lidé to mohou udělat online prostřednictvím portálu Moje daně.

0: Hodně neobvyklým způsobem se staví nová část bohumínské nemocnice. Administrativní budova za 40 milionů už se dokončuje, jenže ne v Bohumíně, ale v Havlíčkově Brodě, vzdáleném skoro 300 kilometrů. Odborníci ji poté rozmontují a na kamionech převezou tam, kde bude stát, a opět ji složí. No a fotbalisty Karviné opouští slovenský pravý bek nebo záložník Kristián Valo. 27-letý hráč naskočil v uplynulé ligové sezóně jen do 4 utkání a se slezským klubem se dohodl na rozvázání smlouvy, která by mu vypršela za rok. Působit bude v Banské Bystrici.
1: Zítra se počasí co do teplot docela uklidní. Čekáme sice jasno, ale nejvyšší až 17 až 21. A to je fajn.
2: Hit Radio Orion.
1: Se na chvilku zase nadechneme, že jo?
3: No tak snad nám to tady profoukne v tom studiu a trošku se nadechneme i my, protože je tady pod tou střechou opravdu horko.
1: Hele, kdybys nebyl taková citlivka, vytuním si tady naplno klimu.
3: Ale já jsem citlivka a ty se zapotíš ještě víc za malou chvíli. Čeká tě hlavou proti Evelíně a vás čekají dva volňásky na FM City Fest, takže pecka.

0: Teď ty.
1: Já neznám ten text.
0: Four-Miner a Where to Go na Hitrádiu Orion právě teď. Přejeme vám pěkné, chtěl jsem říct pondělí, ale to už mi normálně hráblo. Pěknou středu a pěkné odpoledne.
1: Žádná novinka, že?
0: To je pravda. A nejenom mě teda hráblo, jo, bacha. Víte, co tady dlouho nebylo a teď to tu bude zas? Zamilovaná paní, co věří, že se do ní zamiloval voják na frontě nebo světová hvězda.
1: Žena z tábora věřila, že za ní chce přijet Johnny Depp. Poslala mu 50 tisíc, jo?
2: A čekám na Kristofa Kolumba.
3: Kolumbus přijede lodí.
1: Budem, no.
0: Ale možná jsme my prostě jenom mimo a on Johnny opravdu chtěl přijet, jenom nemohl, protože třeba nemůže tam přijet, má jenom loď a ta není v táboře, kde zakotvit, jo.
1: Nebo agent mu vysvětlil, že z Ameriky do tábora nesežene přímý let.
0: Nebo zadal tábor do mapy a zjistil, že to je jenom vojenský kemp NATO.
1: Nebo zjistil, že Bechyně není koktejl, ale vedlejší město, no a otočil letadlo.
0: A nebo taky čekal, že když jde o tábor, bude to stanování buřty a kadibutka. I když to by se mu nejspíš splnilo.
1: To asi jo. Pojďme dál. Je tady Damianu David. Ten, kdyby vám psal, prosím vás, neodpověděl.

0: prostředek týdne posunout zase o level výš a udělat si z něj takový malý víkend. Píše nám totiž Karin, že se po práci s dcerou zbalili a vyrazili na kole do Jístebníku na Střapáče, jo? Prý nikde nikdo, pohoda, slunce, holky na tahu a hraje jim tam Orion. Tak my děkujeme a zdravíme.
1: Jako pokud máte nějaké oblíbené místa takhle na Moravě a ve Slezsku, tak rozhodně pokud máte trošku možnost využít a vyrazit tam třeba dopoledne v pracovní den, tak věřím, že to vrhne úplně jiné světlo na to místo, co máte rádi, než když tam jste o víkendu.
0: Mimochodem skočte na Hitradio Orion.cz a hlasujte pro vaše oblíbenou hospůdku, protože třeba právě tahle vyhlášenými nebo nejlepšími bývají hospůdky často díky jejich specialitám, jo, ty nejlepší. Tak zahlasujte za to vaše oblíbenou.
1: Jde do toho.
0: Těšíme se.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy a neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Víte, jaké je nejpoužívanější heslo na světě? Ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Přitom stačí jeden únik dat nebo slabé heslo a hacker vám ovládne bankovní účet. Co s tím nám poradí bezpečnostní expert David Pec? Dobrý den.
4: Dobrý den, tak základem je mít pro každou službu unikátní a silné heslo. Nemusíte si ho pamatovat, o to totiž existují správci hesel. Asi nejdůležitější je mít u e-mailu a banky takzvané dvoufaktorové ověření. To totiž sníží úspěšnost útoku hackera až o 99%.
3: Děkujeme moc a konkrétní návody na správné zabezpečení najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Kaufland.
6: Jsou tady.
5: Jsou tady.
7: Jo, jsou tady.
8: Jsou tady.
5: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
5: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC 25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Auta jsou moje vášeň. Máš to stejně. Tak doraž na největší přehlídku aut v Ostravě. Autosalon v Avionu startuje už 28. května. V neděli 31. května se navíc můžeš těšit na tradiční sraz veteránů na parkovišti u Emotion Parku. Sleduj Facebook Avionu a dozvíš se víc. Užij si Autosalon v Avionu od 28. května do 7. června.
12: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Otevíráme pro vás novou prodejnu Bila v Odrách, třída Osvobození. Až do úterý máme v akci banány v Bila klubu za 19,90, sleva 50%. Bila, to dobré začíná u nás.
13: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
14: Michal Fest Ostrava. Festival, kde si vybere každý. V unikátním prostředí dolu Michal vystoupí Lucie Bílá,

0: Ostrava. Vstupenky na ticketportal.cz.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Tedy je konečně tady. Tedy slaví velké zahájení prodeje se skvělými nabídkami, jako jsou výrobky na tvoření od 30 korun nebo naše kufry za neuvěřitelných 260 korun. Zahájení prodeje Tedy. Dnes třída osvobození Odry. Tedy hýří nápady.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: ty neslyšíš, ty neposloucháš.
1: Hlavou proti Evelíně.
2: Hlavou proti Evelíně.
0: Říkal Tomáš Klus, neboj, to ti nic nevyčítám.
3: Já nemusíš, si ani nezapínám mikrofon.
0: Nemusíš
3: jako
0: hnedka startovat, cože, proč se neposlouchám a neslyším. Ne, tohle není tahle hádka, neboj mi.
3: Děkuju, tak to si dáme zase za moment. Tak prosím tě, hlavou proti Evelíně, ty jsi ready?
0: Já jsem ready, koho máme na telefonu?
3: Halo.
4: Ahoj, tady Libor.
0: Tady Libore. Libore, odkud voláš?
4: Václavek, Václavovice.
0: Václavovice jsou velký kousek tady odsud. To je mezi Havířovem a Ostravou. Takže co by kamenem dohodilo? Tam se pokusíme dneska dohodit dva lístky na FM City Fest.
3: To by hned dám nějakou zeměpisnou otázku, jak
0: ne,
3: se tady
0: naflexila,
3: víš?
0: Prosím, ne.
3: Tak Libore, kdo začne?
4: Evelína.
0: Dobře.
3: Pojďme na to. Tak Evelíno, která automobilka má ve znaku lva? Myslím si, že jste takové auto měli.
0: Tak Peugeot.
3: Ano, Peugeot. Ano.
0: Jo, to bylo předtím, jo.
3: Libore, včera padl jackpot v euromilionech, vyhrál ho někdo z Česka. Kolik miliard to bylo za okrouhleně? Už jsme o tom mluvili.
4: No nic moc, myslím 3.
3: Chtěl bys víc, jo?
4: Tak, když už, tak už.
0: Tak je drobné.
3: Evelíno, se kterým sportem je spojen Václav Svěrkoš?
0: Tak to nemám jedinýho tucha, nemám šaj.
3: Tak řekni ping-pong.
0: Tak ping-pong.
3: No, tak fotbal, hrával za Baník. Libore, teď už to musíš jenom doklepnout. Jak se jmenuje nejstarší a největší květinová výstava v Česku? Koná se v Olomouci.
4: Flora, ne?
3: No jo, Flora Olomouc.
0: Jak tohle jsi mohl vědět? Ještě z Václavovic, já to nevím.
3: No, protože ta už se tam koná roky rokoucí od dinosaurů.
0: Dobře, takže do Václavovic my posíláme dva lístky na FM City Fest. Díky moc.
3: Ale bez kytky.
0: Díky, bez té Flory.
3: Čau, měj se, vydrž na telefonu.
4: Jo.
3: Ahoj.
1: Poměřte své síly s nejoriginálnějším mozkem Moravy a Slezska. Pojďte svou hlavou proti Evelíně. Každé všední odpoledne na Hit Rádiu Orion.

0: Namet tam nám tady do vysílání hodil Tayo Cruz, vám taky, ať děláte, co děláte, pokud vám to doteď nešlo, bouchl tam ten dynamit a restartujete, jo? Pojďte restartovat.
1: Tak, najíždí to pomalu, ale mezi tím ještě popřejeme Valdemarům všechno nejlepší k dnešnímu svátku a teď ještě tipy, kam vyrazit.
2: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
3: Na Slezsko-Ostravském hradě se i letos znovu zabydlí Shakespeare. Letní shakespearovské slavnosti přinesou večery pod širým nebem a příběhy, které fungují už stovky let. Od 20. července až do 10. srpna na vás čekají komedie, tragédie i romantika. Třeba Veselé paničky Windsorské, Otelo nebo Večer tří králový. Začíná se vždy o 8:30 večer, když zapadne slunce a hrad se rozsvítí. Pokud chcete divadlo s atmosférou, která se nedá zavřít do klasického sálu, vyrazte v létě na Slezsko-Ostravský hrad. Více na www.zhakespeare.cz.
2: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia. Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
5: Představte si místo, kde máte spoustu času a kde v klidu odložíte telefon.
6: Vysočina. To je únik od úkolů a schonu všedních dnů. Stylové penziony, krásná příroda, kouzlo památek UNESCO, lokální chutě
5: a poctivé pivo z místních pivovarů.
6: Vysočina. To je místo, kde můžete zpomalit, zhluboka se nadechnout a dobít si baterky.
5: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko litr s apkou za 8,90. A svianský más půl litru jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
8: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
9: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
10: Carglass opraví, Carglass vymění.
11: Objevte širokou nabídku stylových a výkonných vozů MG u LXM Motors na Staré Mýčíně.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo. Senkor.
15: V drogérii Teta je nyní akce 2 plus 1 zdarma na všechny značky péče o pleť, včetně korejské a přírodní kosmetiky. Nivea, L'Oreal Paris, Purity Vision, Beauty of Joslyn a další. Vyberte si krémy, séra i masky. Více na tetadrogerie.cz.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
18: Jo, jsou tady.
19: Jsou tady.
16: Řekni to všem!
19: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
1: Jsou tady.
17: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
20: Já.
17: Protože jsou spolehlivé?
20: Já, natürlich.
17: A se zárukou na 5 let zdarma?
20: Já, sicher.
17: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
21: Hit Radio Orion.
22: Zlepši si náladu.
23: Zlepši si náladu.

0: David Račák přicházel do studia.
1: A zaspíval nám krásně, že?
0: No nemůže se toho zbavit a my se nemůžeme zbavit jeho, naštěstí, protože v celou nás čekají další aktuální zprávy.
1: To je potvora, že? Jasně, dneska bojuju celé odpoledne, ale jej taky hodím dynamit pod
0: sukni. Jsem nějaká horší,
2: nebo co? Dneska nesnesitelná úplně.
1: Úplně, normálně, tak co bude ve zprávách?
2: Tak o tom, že padl obří jackpot 2,9 miliardy, to už se bavíme celý den, to už víme.
0: Tušíme.
2: Tak, ale teď taková kvízová otázka. Musí se ta částka zdanit? Musí výherce danit nebo nemusí danit?
1: To se ptáš ty nás?
2: No, jasně.
0: Výherce,
1: počkej, a proč to potřebuješ vědět? To jsi ty?
0: Davide!
1: To jsi ty?
0: Davide!
1: A přijdeš zítra? A co nám koupíš?
0: Upadne z tebe milion.
2: Musí se to zdanit nebo ne?
0: My bychom chtěli paní Račákové jenom říct, že jestli, ať pojíme podezření.
1: Strašně gratulujeme, Davide. Strašně gratulujeme, víc si řekneme ve zprávách. Na to se nás netej, na ty věci, protože se nás hned jako sebere finančák před rádiem. Jo.

0: The Sound of Silence, za 2:17. Chceš něco říct, F?
1: Chtěla jsem něco o tom tichu, ale tak to je dobrý. Jdeme
0: ne, to je zbytečné,
1: cesty.
0: Pojďme, tak, jo, nejlepší.
1: To je zbytečné, až pravdu.
0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pojďme na něj, na Šumpersku v Hanušovicích, v hlavní ulici, na mostě srazilo auto cyklistu. Na Prostějovsku v Konici ve Vrchlického ulici bouralo pro změnu auto s motorkářem, i tady pozor. A opatrněji v Olomouci ve Velkomoravské ulici u křižovatky se Švajcerovou stojí tady pokažené auto a tvoří se tady kolony. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
2: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na česko-polské hranici.
3: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
4: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Ty ještě nedaruješ plazmu v BioLife? Za každý odběr v BioLife získáš kompenzaci 1000 korun a navíc i spoustu dalších výhod v rámci věrnostního programu BioLife Care. Staň se dárcem plazmy i ty a pomáhej. Registruj se ještě dnes na plazmaproživot.cz.
7: Řeknem to rádi a nahlas. Nejlepší auta má Pavlas. Fiat Grande Panda s benzínovým motorem a manuální převodovkou je za 379 900. Nyní u vašeho dílera Fiat pro Moravskoslezský kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Orion.
10: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policie dnes zadržela dalšího člověka v souvislosti s březnovým žhářským útokem na pardubickou zbrojovku LPP Holding. Jde o občana cizího státu. Kriminalisté ho stíhají pro trestný čin teroristického útoku a účasti na teroristické skupině. V Česku padla rekordní výhra v loterii. Sázející získal ve hře Eurojackpot 2,9 miliardy korun. Sázející z výhry odvede státu 15% srážkovou daň. Český státní rozpočet tak od výherce získá téměř 437 milionů korun. V nemocnici v Bruntále začne od nadcházejícího víkendu fungovat nová zubní pohotovost. Je v prvním patře zdravotnického zařízení a v naléhavých případech bude o víkendech a svátcích pomáhat pacientům z celého Bruntálska. Ještě loni drželi zubaři pohotovosti ve svých ordinacích. No a letošní mistrovství světa v hokeji by podle odhadu bookmakerů mohlo pro český tým skončit už ve čtvrtfinále. Ve čtvrtečním zápase favorizují Finsko jak sázkové kanceláře, tak i většina sázejících. Na vítězství Čechů nad Finskem se kurz pohybuje nad 5:1, zatímco na Finy je zhruba 1,5:1.
1: Zítra se na Moravě a ve Slezsku můžeme těšit na jasno, během dne i polojasno. Nejvyšší teploty trošku méně než dneska, 17 až 21, Jeseníky a Beskydy 11 až 15.
8: Hit Radio Orion.
0: Kdo by to byl ještě před půl rokem řekl, že si budeme chodit pro inspiraci do Maďarska, jo? Ale skočíme si tam za jedním takovým Maďárem, co dneska hodně trenduje.

0: snad fakt k lepšímu. Jak.
1: No, dala si pěkně to počasí, ale už nemoralizuj, jde ti to krásně a my vám přejeme krásné odpoledne.
0: Počkej, počasí je moralistické.
1: No ne, ale potom víš, jakože už si začala tady zase otáčet svět k dobrým zítřkům a jde ti to.
0: Promiň. Prostě.

0: Something a projekt Let's Go na Hit Radio Orion. Jak asi tenhle song přišel ke svému jménu, jo? Podle mě měli poradu, řekli si, tak something, mohlo by to být něco jako, víš, hele, já nestačí jenom něco a můžeme potom vyrazit na drink, ať se moc nezdržujeme, tak asi, jo? Dobré odpoledne přeji Michal Sevelínou z odpolední show Hit Radio Orion.
1: Pojďme si promrskat základy silničního provozu. Z pohledu chodce, promrskat, ano, domrskat. Dneska jsem v Havířově jela po centru, klasická dvouproudovka v jednom směru, vidím člověka na přechodu, zastavím a vedle mě v pruhu projede auto rychlostí světla, jo. Nejčastější důvod, srážky chodců. Ten chlap, kterému já jsem dala přednost původně, na poslední vteřinu uskočil takovým způsobem, že se svalil na zem. Vystoupila jsem, šla jsem se ho zeptat, jestli je ok. A byla jsem tak vytočená, že jsem trvala na tom, že zavoláme policii. Ať jako prostě podle kamer nějak zjistí, bylo to v centru. Kdo to byl, ale pán to teda nechtěl řešit. To měl ten řidič vůl fakt jediné štěstí.
0: Dívejte se lidi, jo, jo. Vždycky, když jedno auto zastaví v pravém pruhu a je tam další pruh, že tak zpomalte a nakoukněte, jestli tam někdo nepofičí. Jo? Jo, a to samé, když projíždíte kolem autobusu, taky to nesmíte napálit jako 50 nebo 80. Protože za tím autobusem může vyběhnout dítě, že? No tak jako, na to myslete.
1: Když já takhle zastavím na té dvouproduvce u přechodu, tak tam neobdivuju jako konvalinky, jo. Já nejspíš dávám někomu přednost, myslete pro boha na to.
0: Jo, tak to bylo takové dopravní okénko.
1: Ty.
0: A všem dobrým řidičům teďkom. One Republic.

0: připomíná, že pokud potřebujete ten den dneska ještě jako otočit, svičnout, udělejte to teď. Udělejte si něčím radost.
1: Čio, to jsi mě jenom rozstřelila.
0: A ty okamžitě odcházíš a jdeš si něco koupit. Není to jenom o kupovaných věcech, bacha, jo, je to o maličkostech.
1: No, je to pravda. Evelína dneska fakt jako perlí. Dobré odpoledne, přejeme ze studia, tohle je naše odpolední show Hit Rádia Orion. Říká se tomu populární krok,
0: je to,
1: jo, tomu,
0: populární
1: o čem se
0: krok.
1: Teď bavíme. Petr Maďar, maďarský premiér, si snížil plat o půlku a nejenom sobě, ale všem vysoce postaveným představitelům země.
0: To už jsou činy místo slov, i když jasně nebude to taková idylka, jak to vypadá, minimálně je to ale sympatický krok a my tady mezi tím řešíme, jestli mají poslanci v práci chlastat nebo ne.
1: No tak jasně, že ne, a
0: jasně,
1: argument, že jsou tam někdy i v noci, mi přijde úplně šílený.
0: Pojďte zvednout ruku ti z vás, co jste v práci i v noci, a kolik z vás chlastá, co? Zvedněte druhou, zvedněte jednu, jestli jste v práci v noci, a zvedněte druhou, jestli tam chlastáte. Aha.
1: Nebo radši ne, nechte to tak.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Přelomový kulturní prostor s Jarem ožívá. Bývalá přádelna bratří Neumannů, nová osmička. Startuje už 1. května ve Frýdku Místku. Čekají tě koncerty všech žánrů, DJ sety, program pro děti, přednášky, letní kina i sport. A to všechno zdarma. Kultura, komunita, gastro i odpočinek v jedinečném industriálním prostoru. Nová osmička. Místo, které bude žít každý den.
6: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu.
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Sobota 6. června patří hrabovským slavnostem. Na hřišti T je Sokol v Ostravě Hrabové se můžete těšit na Kači, Owl Hill, Janka Ledeckého a kapelu Proteus. Čeká vás program pro celou rodinu, dobré jídlo, pití a večerní afterparty. Více na hrabovak.cz. Potkáme se v sobotu 6. června na hrabovských slavnostech.
10: Go! Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
11: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
10: Když fandění, tak Mironet! Klikni dvakrát!
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
14: Jakými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
15: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška. Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
16: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
17: Tak 2-0 jsme vedli, nakonec teda 3-2 pro Kanadu.
18: Já jsem na to koukal a šel jsem spát za stavu 2-1 pro Česko, takže jsem si říkal, paráda, porážíme Kanadu, že krásně se mi usínalo. A pak se druhý den podívám ráno a...
17: Já to musel dokoukat, včera to byla pro mě povinnost. Já se vám musím přiznat, já jsem si poprvé v životě vsadil.
18: Aha.
17: A prohrál jsem, a už, takže už to nikdy dělat nebudu.
18: Tak aspoň víme, že sadil na Česko.
17: Hele, no samozřejmě, já tam tlačil ten puk těma očima a říkám si, ty, pojď, no a nakonec 3-2 říkám, nic, tak jdu spát, tak se zaslo a už to dělat nebudu.
19: No nicméně pro nás to znamená to, že jsme teda třetí ve skupině a na čtvrtfinále se stěhujeme do Curychu a zítra 16:20 to je s Finskem,
18: myslím. Je to tak, zítra 16:20.
17: Jo, takže to znamená pro nás tohle a pro mě to znamená, pro tu zásilku to znamená, že mám moje peníze. Tak není zač.
16: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Řeším, neřeším, to je jedno, každý si občas vzpomeneme i na toho, na koho si vlastně moc vzpomenout nechcem, tak už to chodí v životě. Eva Farná a Miraj to odbouchli právě teď na Hit Radio Orion.
1: A Evelína a Michal jsou s vámi a já miluju, když na konci vstupu položíme takovou řečnickou otázku, jako kolik z vás na noční popíjí, jo? A na našem WhatsAppu je to jedno přiznání za druhým, jo? Tak díky za to, že jste k nám upřímní a bacha na ty pracovní úrazy, hlavně lidi.
0: Dneska máme po včerejší prohře s Kanadou hokejový pohov, jo? Ale už zítra odpoledne si nic nechystejte. Zrušte všechny odpolední směny, my nemůžem. Dětem kroužky, hrajeme čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku.
1: To letos na mistrovství působí jako hokejový roboti, co se nezapotí ani v prodloužení. A kromě jednoho úletu se Švýcary prostě válcují všechno, co jim vleze do cesty. Jo? Prostě tihle Severani jsou fakt jiný druh, protože průměrný Fin vypije 8 hrnků kafe denně. A potom jde do sauny, jde 100 stupňů, takže nějaký tlak ve vyprodané hale je pro ně v podstatě relaxační procedura.
0: Tím jsme trošku prozradili, že to na konci bude pravděpodobně hořké jako pivo, ale moc rádi se spleteme, moc rádi.
1: Přesně tak. A pojďme, Gangstas Paradise a Coolio na Hit Radio Orion.
0: To umí udělat den jako, pojďme. Přesně. Na to. Nahlas.
1: Pojďte si to užít.

0: začarovaná nějaká. My vás zdravíme, jsme moc rádi, že v tom stále jedete s námi, snad je vám fajn.
1: Chcete jít na dovolenou někam, kde se budete cítit jako boháči?
0: Jo.
1: Kdo by nechtěl, že? Tak zaměřte do Bulharska. Za stejné prachy tady totiž nakoupíte o třetinu více než doma. O něco levněji je taky v Turecku nebo v Maroku, ale to už je zase dále, že a palivové příplatky a kdo ví, jak to bude.
0: Kde to vyjde na stejnou je teda Chorvatsko. Dráže už ale třeba naopak i na Slovensku. Jo? Dalo by se říct, že průměrně má česká tisícovka zahraniční hodnotu 855 korun.
1: No tak to jsme se moc neposunuli, možná, že, za ty roky.
0: Od nás teda dneska všechno. Večer je tady vaše středa a zítra od 3 doufáme, že vaše oblíbená odpolední show. Těšíme se na vás.
1: Ahoj.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Hotel a restaurace U Stavaře ve Vsetíně hledá do svého týmu číšníka, servírku na hlavní pracovní poměr, zkrácený, ale i na brigádu. Zájemci volejte 605 201 201. Nástup možný i hned. Umíš dobře německy? AXA Assistant hledá kolegy do Ostravy. Nástupní mzda 45 tisíc a náborový příspěvek 30 tisíc. 2 dny v týdnu, práce z domu. Více na axa.cz, sekce kariéra.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Nové DR6 od DR Automobiles už čeká v Ostravě. Přijďte si vyzkoušet stylové SUV s automatem, bohatou výbavou a s financováním 2,99 do showroomu naproti Géčku. Nyní s bonusem 8 000 na servis nebo příslušenství. Více na dr-automobiles.cz.
7: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
8: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Frýdku Místku. Od 1. do 3. června ožije zámecké nádvoří ve Frýdku Místku muzikály jako Rebelové, Kleopatra nebo báječnou komedii se Simonou Stašovou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
10: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
11: Senkor.
12: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
13: Klikni!
14: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
15: Nova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
14: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
15: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
14: Když vysavače,
15: tak Mironet. Klikni dvakrát.
16: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
17: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
18: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
17: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
19: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
13: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
13: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
13: Já, sicher.
11: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
19: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
20: Hit Radio Orion.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Máte něco na srdci nebo na jazyku? Napište nebo pošlete hlasovku na WhatsApp do studia. 724 299 199.
1: Zlepši si náladu.
0: Hit Radio Orion.

0: Hit Radio Orion. Hit Radio. Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: Radio. Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na trase z Polska směrem na Opavu zahraničním přechodem bude probíhat údržba vozovky, tak to moc nehoňte. No a v Ostravě Porubě ve Vřesinské ulici probíhají stavební práce, jeden pruh je neprůjezdný. Přejeme vám pevné nervy za volantem. Vaše dopravní info volejte na 800 100 291.
3: Nejlepší cesta k vysněné kuchyni vede do XXL kuchyně. Nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně najdete v XXL kuchyně na česko-polské hranici.
4: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
5: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Čas na zaplacení daně z nemovitosti se krátí. Finanční správa připomíná, že daň z nemovitých věcí nebo její první splátku je nutné uhradit do 1. června. Pokračuje mluvčí státního úřadu Patrik Madle.
3: Všichni poplatníci také najdou informaci o výši daně v daňové informační schránce DISPLUS, do které se mohou snadno přihlásit na portálu Moje daně. V DISPLUS jsou přehledně uvedené platební údaje, včetně QR kódu. QR kód velmi zjednodušuje úhradu daně.
2: Jak už zaznělo, zaplacení daně není složité, možné je online prostřednictvím portálu Moje daně. Poslední volné místo ve vedení dolní komory je nadále neobsazené. Poslanci nezvolili v prvním kole tajné volby nominantku opozičního hnutí STAN Barboru Urbanovou, místopředsedkyní sněmovny. V nynější volbě je jedinou kandidátkou, v dalších dnech proběhne druhé kolo této volby. Okamžité platby budou možné od příštího roku i v eurech, oznámila to Česká národní banka. V současnosti systém umožňuje převody peněz v korunách. Letošní počasí zatím vinné révě prospívá, uvádějí to vinaři z jižní Moravy. Réva zatím nezačala kvést, kvetení očekávají za 1 až 2 týdny podle lokality. Starosti jim ale dělá sucho, které může ohrozit spíše mladé vinohrady.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Do rána většinou jasná obloha, nejnižší teploty 11 až 6 stupňů, v údolích ještě chladněji. Ve čtvrtek pak jasno, polojasno.

0: Na severu a východě během dne kupovitá oblačnost. Ochlazení na 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě kolem 20 a vítr mírný od severozápadu.
1: Krásný dobrý večer s vámi už Leona Děnděši. Hity na přání startují právě teď, protože je tady středa, kde hitu na přání je co? No přeci třeba Katy Perry, David Kushner a co bude dál je na vás, kamarádi. Tak si napište a my startujeme.

David Kushner Daylight. Středeční večer, 9 minutek po 18. hodině s vámi Leona. Doufám, že se máte krásně, že už máte padla v práci. Dejte vědět, co děláte a co vám zahrajeme. Napište mi na 777-937-777 nebo můžete taky na můj Instagram Lea Gion Gio. Si takové to typické české příjmení, známe. Tak doufám, že se máte báječně. No a song jako první vykopávám já pro nás všechny. Tak jak už je tradicí, tak posílám vám všem tuhle skvělou věc. Stinga, Fields of Gold. Miluju. A dneska mám takovou přemýšlecí a tuhle píseň jsem slyšela z jiného rádia a říkám si, ty brďo, to já dneska musím zahrát i u nás. Tak příjemný poslech a napište si, co budeme hrát dál.

0: In My Head, taneční pecka z Eteru Hit Rádia, hezký dobrý večer, minutku po čtvrt na sedm. My pokračujeme dál, píše nám tady Lukáš. Dobrý den, Leonko, mohli byste prosím zahrát Earth Song od Michaela Jacksona. Písničku posílám všem posluchačům, všem fanouškům Michaela a samozřejmě taky moderátorce do studia. Děkuji, Lukáš. Luky, moc děkuju, protože tenhle song je nádherný. Si ho dáme celý za moment z Eteru Hit Rádia. A vy si pište dál na 777-937-777. Hezký večer.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
4: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
5: A tava!
6: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
4: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
7: Řeknem to rádi

0: Ústecký kraj. Pavla Strast Chlebovice, Frýdek Místek.
1: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.

0: Praktik papír. Papírnické potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy. Váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: levnězcziny.cz.
1: Kaufland.
2: Jsou tady.
1: Jsou tady.
3: Jo, jsou tady.
4: Jsou tady.
1: Řekni to všem.
4: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
1: Jsou ještě tady?
2: Jsou tady.
5: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Linkin Park Up From The Bottom. S vámi taky Lea, hezký dobrý večer. Půl sedmá je tady a já bych strašně ráda slyšela někoho z vás z éteru Hit Radio, takže volejte ke mně do studia a pojďte vysílat se mnou. Ne, že mě tady necháte samotnou. Takže 800 937 937 je to zlaté číslo ke mně sem do studia a já to někomu z vás zvednu, no a vy si řeknete, co chcete zahrát, pokecáme, jak se dneska máte. Polovina týdne za námi, polovina před námi, takže už nám tady někdo drnčí a já se ptám. Halo, halo, kdo tam?
1: Ahoj, Lanko, tady Blanka.
0: Blanka, ahoj, Blani, odkud voláš?
1: Momentálně z Písku.
0: Z Písku, tak nám řekni, jakou jsi měla středu, jak to zvládáš, polovina týdne?
1: Středu, tak jako asi všichni pracovní, teďkon částečně pracovní odpočinkovou, protože trénuju dětičky, takže to je práce, zároveň odpočinek.
0: To je krásný, co trénujete.
1: Já trénuju gymnatlon, je taková všeobecná pohybová aktivita pro dětičky, malinký od 2,5 let.
0: To bych taky potřebovala. Neděláš něco pro 40? Kde seš? Máme tě tam? Blani? Blaničko, ty jsi nám utekla, halo, halo. Blaničko, zkus zavolat ještě jednou. Blanička nám zmizela, to vůbec nevadí. Asi se lekla toho, jak jsem řekla, že jestli tam nemá něco pro 40. Každopádně nevím, co Blanička chtěla zahrát, tak když tak 800 937 937, Blani, volej ještě právě teď. Nebo někdo z vás, protože nám to vypadlo úplně celý všechno. Tak já vám tam zatím pošlu takový typický letní song Love Generation, Bob Sinclair. To se k tomu počasí hodí, co si budem. No a vy mezi tím volejte 800 937 937, právě teď jsme Hit Radio, hezký večer.

0: všechny maminky Spice Girls. O tohle si napsala Lenka. Ahoj Leonko, zahraj nám Spice Girls pro všechny mámy, protože my ženský jsme nejsilnější na světě. Díky moc. To je tak hezký. Ano, jsme nejsilnější, ale samozřejmě potřebujeme i tu druhou polovičku. Ty naše pány, chlapi, muže. Každopádně pište si dál na 777-937-777, co byste chtěli slyšet z éteru Hit Rádia. Za chviličku Topic, Poetika, nebo taky Kelly Clarkson a doplní je Teddy Swims a jeho Lose Control.
1: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
2: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
1: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
5: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
6: Byt 3 plus 1 v Chomutově za 2 miliony 649 tisíc. Byt 1 plus 1 ve Cvikově na Českolipsku za 1 milion 580 tisíc. Rodinný dům v Černovicích na Pelhřimovsku za 5 milionů 990 tisíc. Rodinný dům ve Starém městě na Uherskohradišťsku za 8 milionů 350 tisíc. A byt 2 plus 1 v Karlových Varech Drahovicích za 3 miliony 299 999 korun.
5: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
9: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
10: Senkor.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
13: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Polský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
14: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
15: Chcete svému dítěti dopřát prázdniny plné pohybu a adrenalinu? Přihlaste jej na sportovní tábor Improve Yourself ve vašem kraji. Parkour, skútr, tanec i míčové hry. Prostě týden naplno. Více na školaparkouru.cz.
16: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš, čas duši léčí.

0: Sháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
1: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.
2: Zveme vás 30. a 31. května na Kopřivnické dny techniky. Spousta zábavy a zajímavé techniky, jízdy v nákladních autech a letos také velká oslava 40 let od první účasti vozů Tatra na Rally Dakar. Vstup na akci je zdarma. Nezapomeňte, 30. a 31. května od 9 hodin Polygon Tatra Kopřivnice. Generálními partnery jsou město Kopřivnice a Tatra Trucks, akciová společnost. Více na Kopřivnické dny techniky.cz.
3: Hey, I'm Dua Lipa.
4: Hi, I'm Lenny Kravitz.
5: Hezký dobrý večer s vámi, Lea. Hity na přání pokračují dál. Pište si na 777 937 777. Teď už Gigi D'Agostino.

0: Nico Santos. Co budeme hrát dál? Volejte na 800 937 937 a to právě teď. Nenechávejte mě tady samotnou. Takže linka je volná 800 937 937, ať vám můžu splnit vaše středeční hudební přáníčko, co rádi posloucháte. A nebo třeba chcete skrz éter Hit Rádia někoho pozdravit. Halo, halo, kdo je tam?
1: Ahoj, tady Marek.
0: Marek?
1: Marek.
0: A odkud voláme, Máro?
1: No, z kabiny traktoru.
0: Z kabiny traktoru? Ty teď jezdíš někde po poli?
1: No už budu končit.
0: Ježíš, to je skvělý.
1: Na krmení.
0: To je skvělý. Vypadáváš mi. Haló, Máro. Já tě neslyším, jsem z toho smutná. Tak zkusíme někoho dalšího. Haló, haló, kdo je tam?
2: Dobrý den.
0: Ahoj. Co ti zahrajeme?
2: Já bych chtěla, prosím, zahrát písničku Happy z filmu Já padou dva.
0: Ještě jednou?
2: Prosím?
0: Z koho Happy?
2: Písničku Happy.
0: A od koho to je?
2: Od Pharrell Williams.
0: Pharrell Williams, dobře. A komu to pošleme?
2: Všem posluchačům a taky všem, co pracují v Radiu Orion a taky hlavně pro moji mamku.
0: Ježíš, to je hezký. A jak se jmenuje maminka?
2: Anička.
0: Anička. A jak se máš? Do který chodíš třídy?
2: Do čtvrtá.
0: Kam?
2: Do čtvrté třídy.
0: Do čtvrté třídy. Tak to je krásný. A co děláte teď s maminkou?
2: Teďka budeme dělat večeři.
0: Večeři, dobře, tak ať vám ta večeře se povede a jde vám ta práce rychle od ruky a já vám Pharrella Williams Happy posílám právě teď. Měj se krásně, ahoj.
2: Děkuji.
0: Ahoj.

0: Imagine Dragons a my vám hrajeme hity na přání jenom podle vás. S vámi Leona, přeje vám dobrý večer, středa 27. května, chápete to, že vlastně teď už bude 6. měsíc a za půl roku jsou Vánoce, jaro téměř žádný, teď už máme léto, pak bude jenom ten podzim a zase zima, já vás nechci strašit, to je jenom tak mimo řeč, každopádně jdeme na vaše SMSky, pište nám dál na 777-937-777, budeme hrát podle vás až do 21. hodiny, píšou mi tady holky ze Škodovky, ahoj Leonko, už jsme se delší dobu neozvali, ale neboj, posloucháme tě při každé odpolední. Tak dneska bychom si moc přáli, aby si nám pustila písničku od Marka Ztraceného, ať už je pátek. Jinak přejeme všem krásný zbytek sluníčkového dne a těm pracujícím, aby jim ta práce rychle utíkala. A tobě samozřejmě také. Děkujeme moc, krásný den, přejí super ženy ze Škodovky. Tak holčičky moje milovaný, posílám velký pozdravy. Volume doprava, protože za 4 minutky, po těch reklamách znáte to, přijde Marek Ztracený a modlitba za pátek.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Potřebujete vypnout hlavu a nastartovat tělo?
3: Tak hurá na Vysočinu.
2: Stačí si zbalit pár věcí a za chvilku jste v úplně jiném světě.
3: Stovky kilometrů turistických stezek i cyklotras.
2: Skály a vyhlídky, co berou dech.
3: Rybníky, jezera i koupaliště.
2: Aktivní zábava i adrenalin.
3: A naposilněnou poctivé jídlo či pivko v místní stylové hospodě.
2: Vysočina má co nabídnout.
3: Stačí si jen vybrat.
2: Dovolená na Vysočině začíná na portále Vysočina.eu.

0: levnězčiny.cz.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
3: Senkor.
4: 13. června zažiješ den, který ti obarví život. Rainbow Run v Dolních Vítkovicích je zpět. Teď navíc se slevou až 35%. Běžíš pro zábavu s rodinou nebo kamarády? Užij si Rainbow Run plný smíchu, barev a hudby. Chceš si zaběhnout osobák? Na našich měřených tratích žádný problém. A když zapadne slunce, rozsviť Ostravu při magickém Rainbow Run Neo. Doběhni si pro něj na rainbowrun.cz. Startujeme 13. června. Buď u toho!
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře? Zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
7: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
6: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
8: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
9: Světová atletická show na 65. Zlaté tretře Ostrava. Božský sprinter Noah Lyles, italský showman nad laťkou Gianmarco Tamberi a světová atletická špička. K tomu nejlepší Češi, sportovní fanzóna a program pro celou rodinu. Úterý 16. června na Vítkovickém městském stadionu. Vstupenky na www.zlatatretra.cz.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Gimme Love, Sia, posloucháte Hit Radio, hrajeme hity na přání jenom podle vás až do 21. hodiny. Píše nám tady Verunka, ahoj lejčí. Tak takhle by dlouho nikdo neřek. To je skvělý, lejčí, lejčo, lejčinko. Díky moc, Veru. Prosím, zahraj Beatles All You Need Is Love. Je to naše svatební všem, co milují a jsou milováni. Jsi skvělá žena. Je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. To moc nechápu. Počkej, je nás 5 mužů, žena, 3 děti už 21 let. Verča. Verunko, asi mi to vysvětli. A já ti samozřejmě Beatles All You Need Is Love pošílám nejen tobě, ale všem, kteří potřebují lásku, protože láska je krásná, to v jakékoliv podobě, tak pokud vedle sebe máte tu polovičku, nebo nemáte, anebo máte skvělý přátelé, rodinu, máte zvířecí lásku, materiální lásku, prostě jakoukoliv, užívejte si to tady a teď. All You Need Is Love, Beatles. A co bude dál? Je na vás. Za chviličku ještě David Stipka a Pink, o tohle jste si napsali, tak pište dál.

David Stipka, Benji z Olítání. I tohle jste chtěli, tak jsme vám to s radostí zahráli. Pokračujeme dál, před námi The Boys Does Nothing, Aleša Dixon pro Haničku z Prahy, taky Los Frequencies nebo Jeleni a spousty dalších skvělých hitů. Tak si pište 777 93.

0: Vy každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
6: Tak dobře poslouchejte.
5: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
6: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
5: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
6: Budete viset 101 metrů nad zemí.
5: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
7: Maminko!
6: Prostě pořádnej adrenalin.
5: Tenhle zážitek najdete pouze na...
8: Firma na zážitky.
6: CZ.
9: Pondělí, úterý,
10: středa, super středa. Speciálně ve středu na vás čekají v Outlet Arena Moravia super dodatečné slevy až 80% nebo dárky k nákupu. Sleduj super středy v Outletu a nakup ještě výhodněji. Více na sociálních sítích a na outletmoravia.cz.
11: Outlet Arena Moravia. Slevy po celý rok.
12: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
13: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Jak jinými slovy řeknete nejkrásnější výlet a nejdelší himalajský chodník v Beskydech? Přeci stezka Valaška.
15: Kurňa, to je výlet. Stezka Valaška.
16: Osmý ročník FM City Festu. Hudba, emoce a 20 000 lidí. Frýdek Místek 19. a 20. června. Lístky v prodeji na fmcityfest.cz.

0: 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
2: Senkor.
3: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
1: Hit Radio Orion.
6: Zlepši si náladu.

0: Express.cz.
1: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
2: A tava!
3: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení Pod širým nebem, Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
1: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
3: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
4: Legendární závod Míru míří k vám. Přijďte fandit největším cyklistickým nadějím ve dnech 28. až 31. května. Rozpis etap a kompletní doprovodný program najdete na www.závodmíru.com.
5: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
6: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
4: Tak dobře poslouchejte.
6: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
4: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
6: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
4: Budete viset 101 metrů nad zemí.
6: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
2: Maminko!
4: Prostě pořádnej adrenalin.
6: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky CZ.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt, věř, že

0: chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
3: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
2: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running.
10: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na
12: Firma na zážitky.cz.
13: Rozpalte grily a s chutí do řeznictví H+H. Tam na vás čekají špekáčky, klobásy, marinovaná žebra, marinovaná masa, stejková masa, hamburgery a další speciality na grill. Vaše grilování začíná u nás na podnikových prodejnách řeznictví H+H.
14: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.

0: potřeby. Praktik papír. Pracovní pomůcky. Praktik papír. Příjemné prostředí. Praktik papír. Pohodlné parkování. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik papír. Praktikpapír.cz.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.

0: řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
1: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozu Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozu Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
2: Minaj. Hey, this is John Legend.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Hit Radio Orion.

0: Řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 59,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
1: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej. To jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr. Skvělé ceny. Skvělý servis. Skvělá prodejna. Skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Hit Radio.

0: Ahoj děti, chcete si hrát na cukráře, zdobit cupcakey, perníčky a ochutnávat sladké dobroty? Tak přijďte do Futura.
1: Malí cukráři ve Futuru. V sobotu 30. května od 13 do 18 hodin.
0: Těšíme se na vás společně s Markétou Hrubešovou.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
4: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Karireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Karireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na karireal.cz.
5: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, byla bel, CZ.

0: rarararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, belabel.cz.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Nový vůz Škoda už od 399 900 korun? Ano, slyšeli jste dobře. V Carireálu máme nové modely Škoda, akční nabídce Classic a Dynamic. Auta mají prodlouženou záruku a předplacený servis zdarma nebo za zvýhodněných podmínek. Tak na co čekáte? Jmenuji se Vojta Zaremba, jsem prodejce vozů Škoda a zvu vás k nám do Carireálu, vašeho autorizovaného prodejce vozů Škoda v Střince. Více na carireal.cz.
3: Hit Radio.

0: this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.